0: Fajn rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.
2: Hello, darkness, my own.

0: Vrňavka Tepeto. Mrně v Brně, Vrní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Zpátečka Fine Rádia.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

poslech a skvělou náladu vám přeje Free Radio. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Fire a Alexandra Sten. Novinka číslo 2, Shades of Blue a John Summit. Třetí novinka hitparády KGB a slovenská Adela. Čtvrtá novinka hitparády Encore, Big Dreamers a Norma.

0: byly ukázky aktuálních novinek. Zitparády 107. Fríčka. Hlasování probíhá non-stop na adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: But I want another cocktail.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: Hey!
1: Free Radio 107 FM 107 FM FM

0: which are electric. Chcete potkat šampiona? Dorazte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
1: Free Radio 107 FM.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Free Radio. Lukyho vtípek.
1: Plavou vedle sebe dva kapři, kamarádi několik let, a ten jeden říká tomu druhému v té přehradě: čoveče, já mám takovej hlad, já jsem nejedl, abych sežral úplně cokoliv. Nevíš náhodou o nějakým jídle? Ten kámoš se na něho podívá a říká: vím, ale má to háček.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Umělecké kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Free Radio 107 FM 107.

0: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Zářivá vrbež nabízí divadlo Redota v 10 hodin. Operu Aida nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A představení Sen noci svatojánské nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
10: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tak tohle byla Sheeran, Shape of You, 6.56. Dobré ráno. Přátelé, čtvrtek s datem 14. května. A Roman s vámi opět na 107 FM, nebo taky na www.freeradio.cz, a nebo nás můžete poslouchat přes naši novou apku. To stačí jenom stáhnout do vašeho mobilního telefonu. Jdem to odstartovat krátce před sedmou a co nás čeká za muziku? Za chvilku W&W a Scooter. Hrát bude Annette Fapp. No a dáme taky jednu pecku z roku 1994. Tohle je Night Cravels, Push the Feeling On. No a s vámi Roman až do 11. hodiny dopolední. A do té doby stihneme hafo. Informací, zábavy, novinek a taky skvělých soutěží. Tak buďte s námi, užívejte příjemného poslechu Free Radio 107 FM. A co nás čeká za chviličku, budeme gratulovat, koukneme taky na kalendárium, co zajímavého přináší právě dnešní den, 14. květen. Tak koukneme do minulosti, buďte s námi.
1: Free Radio. Free Radio.

0: Rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S
1: nejnovějšími hity. W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Tak tohle je Anet Fab, Wherever I Go. 14 minut po 7. Dobré ránko, frýčkaři a frýčkařky. Bonifác dneska slaví, tak všechno nejlepší. Je ten třetí ledový mužík. Pankrát servác Bonifác, dneska čtvrtek s datem 14. května. Já vám přeju dobré ranko, pojďme mrknout i na kalendárium, ať máme přehled, co zajímavého se událo.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Jdeme se podívat například do roku 1562. V Praze byl českým králem korunován syn císaře Ferdinanda Maximiliana II. Maximilian II. V roce 1908 v Praze byla otevřena česko-německá výstava obchodní a živnostenské komory konaná u příležitosti 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. Mrkneme i do roku 1935. V Los Angeles byl pro veřejnost otevřen Griffith Park. Roku 1970 v malostranské besedě proběhla premiéra hry divadla Járy Cimrmana Vražda v salonním kupé. Ještě mrkneme i do roku 2000. Česká hokejová reprezentace zvítězila ve finále mistrovství světa v ledním hokeji v ruském Petrohradě nad Slovenskem a obhájila tak zlaté medaile z roku 1999 v Norsku. Mrkneme i do roku 1983, to se narodila Iveta Lutovská, moderátorka, modelka a česká miss, která dneska slaví narozeniny. Stejně tak britský zpěvák Olly Murs, americký podnikatel a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, anebo nizozemský DJ a hudební producent Martin Garrix. Gratulujem. David Guetta, před námi Justin Timberlake, bude tu Marshmallow a taky Night Crawlers.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Ale Night Cravel z Push the Feeling On, rok 1994, 7:29, aktuální čas. Pojďme na čerstvé zprávy.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Brněnské náměstí Míru čeká rekonstrukce. Investiční záměr včera schválili městští radní. Po úpravách tam vznikne nový park nebo polifunkční dům. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 769 milionů korun, včetně daně. Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Hlavní přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou byly včera odpoledne asi 2 hodiny uzavřené. Vyplývá to z informací slovenské finanční správy a policie, podle které přechody uzavřela Ukrajina. Ta ohlásila ruské vzdušné údery na cíle mimo jiné v západní části Ukrajiny. Čeští hokejisté mají za sebou druhý trénink ve Freiburgu, kde zítra nastoupí k prvnímu utkání světového šampionátu proti Dánsku. Opět se připravovali v tréninkové hale. Náplní bylo pilování hry speciálních formací na přesilovky a oslabení. Dnes už si hráči osahají led v hlavní aréně.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A my si jdeme podívat, jak vypadá aktuálně doprava. Pozor na D1-184. Je to ve směru na Brno za sjezdem na Rosice. Došlo tady k dopravní nehodě. Počítejte asi se 4-kilometrovou kolonou. No a ještě vidím u Kývalky, jde jednička 182. směrem na Brno, od Brna na Prahu. Tady stojí Ukrajince nepojízdný náklaďák, tak velmi opatrně. Koukneme na provoz, jak vypadá aktuálně, vidím husto na ulici Gajdošova. Od exitu 201 Brno Slatina, tady vidím kolonu nahlášenou směrem k Brnu. D2, docela hodně zasekáno, už u exitu 3 Chrlice, pozor. No a kdo jede po Vídeňské směrem na Olympii, tak tady se obrňte trpělivostí, tady máme kolonu až k Želešicím. D52 a hlásí taky u Rajhradu kolonu. Tady nevidím žádnou dopravní nehodu, ale nevím, proč je to tady zaštosovaný, jestli je tam nějaké dopravní omezení. Velká kolona, 52 těsně před čerpací stanicí ONO a sahá to dokonce i k Rajhradu, vidím ulice Masarykova, od kruhového objezdu v Rajhradě tak je kolona nahlášena, tak tady velmi opatrně. Šťastnou cestou, kdyby cokoliv zavolíte, my to rozhlásíme. Já tady vidím nějakou bouračku, která je nahlášena u exitu 7 Modřice, jo, ale mělo by to být na tom sjezdu směrem na Olympii u těch motokár. Tak kdybyste měli podrobnější info, zkuste nám zavolat, anebo využijte naší aplikace. Děkujem.
4: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota aktuálně v centru Brna ukazuje 9 stupňů, má být zataženo a občas nás mají dneska překvapit dešťové přehánky. Občas se objeví zítra, v sobotu, v neděli a v pondělí taky. Ano, startuje pár dní dešťových přehánek.

0: my jdeme mrknout za zvířátky. Přátelé, mám tady pro vás jednu úžasnou zprávu. Brněnská zoologická zahrada má nový přírůstek. Ze soukromé francouzské zoologické zahrady přicestovala do Brna samice pandy červené. Doplnila tak samce, který návštěvníky těší už dlouho. Ryšavá kráska už řádí ve výběhu. No a s kapkou štěstí ji můžete zahlédnout buď při odpočinku ve větvích, anebo při hledání oblíbených dobrot. Na Mnější hoře se těší z nového přírůstku. Brněnská zoologická zahrada získala další pandu červenou. Tak kdybyste náhodou plánovali návštěvu brněnské zoo, tak rozhodně této expozici doporučím mrknout se na ni. To je takový tip na výlet, až se počasí trošku umoudří. O víkendu má poprchat, tak třeba ten příští. A nebo kdykoliv v týdnu. 7 hodin 41 minut, za chvilku Dash Berlin, bude tu taky Daria Marx, anebo Pakito.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: Jinám. Tak buď u toho.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Eta Extra Slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Takýto muzika z Francie. Takýto Living on Video. Tohle je zpátečka do roku 2005, 7 hodin 56 a půl minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: No a těsně před osmou jdeme mrknout, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit? Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
0: A další porce hitů před námi. Felix Jan Kaskáda. Roztančí nás taky Tiesto a Gabry Ponte. A nebo Paul Johnson jako zpátečka Get Down. V další hodině koukneme do Brna. Taky prozradíme, co pro vás chystáme dneska za soutěže. Co si od nás můžete odnést. No a mrkneme na kino novinky, tak buďte s námi a držte vlnu.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: rádia.
1: To vypadá s dopravou, jdeme omrknout Rajhrad, kdo jede směrem na Brno, kde je 52, tady počítejte s kolonou na ulici Masarykova, opatrně, no a právě od napojení na rychlostní na D52 směrem Brno máme tady nahlášený hustý provoz, kolona od Želešic směrem na Olympii, tady je taky pozor, zdržení v celku dlouhé. Koukneme se ještě na centru města Brna, vidím na Hršpické, že postojíte Jihlavská, kdo jede po staré Pražská Jihlavská směrem na Brno, taky máme nahlášené kolony Gajdoška, Jedovnická, Žarošická, jasně, že postojíme Kněnická od Bystrce směrem na Žabiny, dávejte pozor, mezi Milonicemi a Lipůvkou máme nahlášenou taktéž kolonu, no a pojďme se podívat, Hršpická u křižovatky z Poříčí, stojí tady na vozovce porouchané vozidlo, ze kterého vyteklo olej na vozovku. Tady to moc k plynulosti dopravy nepřidá, tak tady se obrňte trpělivostí. No a ještě koukám na krajnici odstavené nákladní auto. To vás potká na D1 na 182. kilometru od Brna na Prahu. Šťastnou cestu.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Jak to vidíme, meteorologové teploty by měly dnes vyšplhat na nějakých 15-16 stupňů maximálně. Aktuální teplota v Brně se nám pohybuje kolem 9,5-10 stupňů Celsia. V dalších dnech zataženo přehánky minimálně do neděle.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

Stone, Boy, You Turn Me. Tohle je Felixina Kaskáda. Máme 17 minut po 8 a jdeme mrknout, co dnes budeme nadělovat. Tak co se nám tady objeví ve vysílání Free Radia, přátelé, během dnešního dne? Rozhodně doporučuji Double. Jakmile odehrajeme jeden song a začne hned po něm hrát úplně ten stejný, tak rychle volejte studio 790-107-107, to je jasná známka Double. A pokud se dovoláte jako první, už nemusíte dělat vlastně vůbec nic. Stačí na to jenom upozornit. Tohle je Double. A ten okamžik získáváte poukaz na skvělou zábavu, kdy jste byli naposledy na kulečníku. Můžete vyrazit do biliard klubu Yellowfish v Kohoutovicích. Tam vás dostaneme na 2 hodky gratis a k tomu pizzu, takže pomaličku už si sestavujte partu kámošů. Možná i kámošek, že jo? S kým byste vyrazili? Na kulábr, zadarmiko. A k tomu ještě v tajemném filmu se půjdeme koupat. Mezi 10. a 11. budeme hledat tajemný film. Notoricky známá soutěž, už několik let tady funguje. A mám tady pro vás valízky do Aquaparku Kohoutovice. Tohle všechno vám dneska nadělíme, tak buďte s námi. Free Radio. Free Radio.

0: Johnson, Get Down. Za půl minutky je tady půl devátá. Přátelé, dlouho jsem neviděl takovou kolonu na dálnici D1 od Devíti křížů až k Brnu. Teda. Tady, pokud můžete, raději na tu dálnici nejezděte. Vzít to po staré, chápu, že je to na dlouho, a před Brnem Popůvky, Pražská a Jihlavská taky máme zaštosováno. Koukneme na dopravu trošku podrobněji, už za chviličku, teď chystáme pro vás čerstvé zprávy, přijde Katka a prozradí nám to nejnovější.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dozvíšte to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji pěkné ráno. Brněnské náměstí Svobody v srpnu roztančí u příležitosti prvního ročníku celoměstských hodů až 100 krojovaných párů. Do organizace hodů i tančení moravské besedy se zapojí chasy z 22 městských částí. Cílem akce je jejich tradice propojit a představit brněnský folklor veřejnosti. Sněmovna se dnes odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Její předáci mluví o studie, která nepřispěje ke smíření. Opoziční poslanci na dnešní mimořádnou schůzi na protest nedorazí. Čínský vůdce Xi Jinping dnes uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce provázeného obchodní válkou obou velmocí. Xi na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a že stabilita jejich vztahů je dobrá pro svět. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve. Fotbalovou Slávii včera přišlo před její domovský stadion v pražském Edenu podpořit několik desítek fanoušků. Po vítězství pražského klubu se jejich počet ještě zvýšil a výhru oslavili skandováním. Následně se v poklidu rozešli. Shromáždění na místě monitorovali policisté. Obešlo se bez incidentů.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout dopravu. Aktuálně dlouhá kolona na dálnici D1, kdo jede od Prahy na Brno, tak pozor, u Devíti křížů vás zastaví kolona směr Brno. Kde máme dále problémy? Vidím, že hustý provoz aktuálně na Hřešpické Zvonařka, taky na Gajdošce, a máme tady ještě k tomu nahlášenou dopravní nehodu Bubeníčkova Gajdošová. Tady dávejte velký pozor. Svatoplukova Rokytova taky postojíme. Pojďme mrknout na dopravní nehody. Vidím v Brně v Žabovřeské ulici směrem k dálnici D1, je to za sjezdem z Kněnické. Tady máme havárku dvou osobáků. Počítejte s omezením, a na trase ze Svitav na Brno. Tady máme nahlášenou u Kranice porouchané auto, jeďte opatrně. Hřešpická křižovatka Poříčí, na vozovce porouchané vozidlo, ze kterého vyteklo olej na vozovku. Na místě by měli být hasiči. Šťastnou cestu.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Dneska zataženo, nejenom dneska, zítra, v sobotu, v neděli, v pondělí zataženo. Ano, a přehaňky. Maximální teploty 13 až 15 stupňů Celsia, venku aktuálně měříme 10 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Bez žen to prostě nejde. Žena byla stvořená k tomu, aby se chlapi nezbláznili štěstím.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Hits Like This, Rudimental, Reagan Bowman. 8 hodin 39,5 minuty, pojďme na slibované kino novinky. Anča připraví, no, ona už to má připravený, ale prozradí nám, na co doporučuje vyrazit do kina. Free Radio,
1: novinky v kinech. Balkánské drama Přehrada z písku, tak to je kinonovinka tohoto týdne. Film se odehrává v malé chorvatské vesnici, kde žije hlavní hrdina Marko. Má přítelkyni i vyhlídky na dlouhodobou práci v autodílně svého otce, tedy v celku bezstarostný život. Všechno se změní ve chvíli, kdy se z města vrátí do svého rodiště Markův nejlepší kamarád z dětství Slaven. Jako voda v místní řece začnou stoupat potlačené vzpomínky na dávné události. Tak jak tohle celé dopadne, to se dozvíte na novém filmu Přehrada z písku.
2: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Free Radio 107

0: 7 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fička. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tvý rádio. 107 FM.

0: Aguilera. 8.55 aktuálně.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A pár tipů, kam vyrazit pro vás. Nastražte uši.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Zářivá vrbež nabízí divadlo Redota v 10 hodin. Operu Aida nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A představení Sen noci svatojánské nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
0: A na fríčku další skvělý hity. Nejnovější tohle Milky a David Guetta. Rád bude Marlon Hofstadt a It's the Time a nebo Nelly Furtado. A startuje hodinka Krimi zpráv. Přátelé, miluju případy, který končí šťastně. To by je neměl rád, že? Tak jeden z případů, asi víte, o kom budu hovořit. 15-letá dívka v Brně, několik dní, hledána nejenom policií, ale taky veřejností. Včera nalezena. To jsou dobré zprávy. Tak se na to podíváme podrobněji už za chvilku v Krimi zprávách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
2: Free Radio 107 FM.

0: kousne. Doprava Freeradia.
1: Tak jdeme ještě umrknout dopravu, než se vrhneme na krmy zprávy. Dálnice D1 170. km směrem na Prahu. Pozor, porouchaná dodávka. Blokuje pravý jízdní pruh, kolona se netvoří, ale přece jenom opatrně. V Kninické ulici křižovatka s Veslařskou. Tady je to směrem do centra, došlo tady ke střetu osobního auta s nákladňákem. Provoz je v místě řízen. Kyvadlově kolona má přibližně 1 km. Heršpická křižovatka Poříčí, tady je na vozovce porouchané vozidlo, ze kterého vytekl olej na vozovku. Tak taky opatrně, a kdyby cokoliv, klidně se nám ozvěte. Mrkneme ještě na provoz, jak vypadá aktuálně. Vidím, že máme velmi husto ještě stále. Bauerová, Poříčí, Vídeňská, Veveří, na Gajdušce postojíte, Milady Horákové, Koliště, všude máme nahlášené kolony. No a jak vypadá dálnice D1? Říkal jsem, že máme opravdu velké kolony, někde od 9 křížů. Vidím, že ještě stále to tady je. Už to není stojící kolona, už se to rozjíždí pomaličku. Šťastnou cestu, kdyby něco zavolejte, nebo přes naši apku nám dejte vědět.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 11 stupňů aktuálně v centru Brna měříme, odpolední maxima dnes 13 až 15, jinak zataženo a občas přeánky.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
4: Neptunika a Ambrose.

0: Right. Za námi Oliver Tree, máme přesně 13,5 minuty po deváté, startují krimi zprávy, nejprve za strážníky městské policie Brno. Tak nastražte uši, ať víte, co řešili. Připravená na telefonu je paní Markéta Skřivánková, která nám prozradí aktuální podrobnosti.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Krásný den vám, posluchačům Free Radia. Ani ztráta bod chodby bytového domu nemusí pro majitele nutně skončit bez naději. Třicátník ze Žebětina se správně rozhodl, když přišel na služebnu městské policie a oznámil, že mu někdo v noci na úterý odnesl bílou, na míru upravenou obuv. Součástí personalizovaného výrobku byl i krátký nápis, který ho jednoznačně identifikoval. Strážníci nahlédli mezi případy projednávané v jejich lokalitě za několik posledních hodin a zjistili, že jedna hlídka na zmíněné adrese pomáhala obyvatelům provodit člověka polehávajícího u výtahu. V danou chvíli se ale nikdo po žádných ztracených věcech nezháněl. Padesátníka strážníci znali už dřívejška, protože měl na svědomí několik drobnějších krádeží. Hlídky se proto zaměřili na jeho pohyb a v úterý odpoledne ho zahlédli na lavičce před obchodním centrem na náměstí 28. dubna. Na nohou měl skutečně bílé boty se správným logem a unikátním nápisem. Nejprve tvrdil, že jsou jeho, ale když ho strážníci upozornili, že jsou vyrobené na zakázku, přiznal, že je ukradl. Musel si je tedy zout a strážníci přivolali šťastného majitele, který si pár bod v hodnotě okolo 5 000 korun převzal. Dopadenému muži hrozí ve správním řízení pokuta do 50 000 korun. Ode mě to pro dnešek vše, děkuji za pozornost a krásný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Pohřešovanou si převzali přivolaní zdravotníci, kteří ji přivezli k ošetření. Děkujeme veřejnosti za pomoc při pátrání.
1: Děkujeme taky za aktuální informace. Lenku zdravíme, doufáme, že je v pořádku. Digital Farm Animals, Nelly Furtado, Maneater. No a za chviličku čerstvé zprávy.

0: Nelly Furtado, Man Eater. 9.29, aktuální čas zprávy, připravené, pojďme na ně.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Brněnské náměstí Míru čeká rekonstrukce. Investiční záměr včera schválili městští radní. Po úpravách tam vznikne nový park nebo polifunkční dům. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 769 milionů korun, včetně daně. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Hlavní přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou byly včera odpoledne asi 2 hodiny uzavřené. Vyplývá to z informací slovenské finanční správy a policie, podle které přechody uzavřela Ukrajina. Ta ohlásila ruské vzdušné údery na cíle mimo jiné v západní části Ukrajiny. Čeští hokejisté mají za sebou druhý trénink ve Freiburgu, kde zítra nastoupí k prvnímu utkání světového šampionátu proti Dánsku. Opět se připravovali v tréninkové hale. Náplní bylo pilování hry speciálních formací na přesilovky a oslabení. Dnes už si hráči osahají led v hlavní aréně.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme mrknout na dopravu, jak to vypadá aktuálně, jak se jezdí, kdyby náhodou cokoliv od vás, tak se nám neváhejte ozvat. Na dálnici D1 od 9 křížů, ta kolona už není, teď vidím tu kolonu, že je někde od 178. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy na Brno. Husto máme ještě na Gajdošce, Poříčí, Vídeňská, taky Zvonařka, Dornych. Drobná kolona je na ulici Husova. Kolem Moravského náměstí na Milady Horákové taky postojíte. Pojďme se mrknout na Křenku. Tady máme nahlášenou dopravní nehodu. Kdybyste náhodou měli podrobnější informace, tak nám zavolejte. Jinak na dálnici D1 na 170. kilometru směrem na Prahu je porouchaný vůz. Je to dodávka, blokuje pravý jízdní pruh. Ještě se jdeme kouknout do Brna. Kněnická u křižovatky s Veslařskou. Je to směrem do centra, tady se střetlo osobní auto s nákladňákem, provoz je kyvadlový, tak počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 11 stupňů aktuálně, odpoledne 13 až 15, jinak zataženo a občas přehánky. Fly.

0: Finale Grand Nome dohromady I Want It. You Want It, pardon. 9 hodin 38 minut. Co nás čeká? No to a utíká nám to dneska nádherně, za chvilku 10. Po 10. dopolední tajemný film, mrkněte i na náš Facebook, máte tam takovou drobnou výzvu, ptal jsem se, jaký je film, který můžete vidět pořád dokola. A neříkejte, že takový neexistuje. Určitě. Určitě někdo z vás takový má. Já třeba z mých oblíbených Top Gun Maverick. Prostě, když nevím, co si pustit, tak si pustím Top Gun Maverick. A jaký je ten váš? Mrkněte na Facebook a za chvilku budeme soutěžit 2 lupeny do akvaparku Kohoutovi, co budeme nadělovat, kdo uhodne tajemný film.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Free Radio 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Super Trooper, tady u nás na Free Radio, 9 hodin 56 minut aktuálně.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ale Gordo, Rainer, Zonovelt, Loco, Loco. Rád bude taky Elifur. A rozstančí nás Bellini. Samba di Janeiro z roku 1997. Tajemný film připravený, výhra v podobě vstupu, volných dvou vstupů do akvaparku Kohoutovice taky. Tak stačí jenom dobře poslouchat, protože první nápovědu z tajemného filmu prozradím už za pár minut.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
4: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
5: Free Radio 107 FM.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: A je to tady, přátelé. Dobře poslouchejte, startuje tajemný film a před námi je první nápověda. Dneska budeme hledat americké životopisné drama, které bylo natočené v roce 2010. To je ono, to je první nápověda. Za chvilku prozradím víc. Teď novinky.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio. Ailey.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jdeme na nápovědu druhou z tajemného filmu na Free Radio 107 FM. Tak přátelé, tenhle ten film jsme poprvé v českých kinech mohli vidět 4. listopadu roku 2010. Byl nevhodný mládeži do 12 let. Roku 2011, což je rok po jeho natočení, byl tento film nominován v několika kategoriích, ale opravdu ve velkém množství kategoriích, například udělování cen Academy Awards. Třikrát vítězství, nejlepší adaptovaný scénář, nejlepší střih a nejlepší původní hudba. BAFTA, vidím tady, nejlepší režie, nejlepší scénář a nejlepší střih. Dokonce má tento film na svém kontě 1, 2, 3, 4 zlaté globy. 4 zlaté globy. Kategorie nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší scénář a nejlepší hudba. Těch ocenění je tady mnohem víc. Ještě tady vidím taky Florida film Circle Awards, taky Los Angeles, New York Film Critics Circles a spoustu dalších. Takže žádný Bčko. 81% hodnocení mluví za vše. Tohle byla nápověda druhá.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle.

lidi, s Nikol žijeme pro moment 10.21, to je aktuální čas a my jdeme, přátelé, na nápovědu číslo 3. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Celosvětová premiéra tohoto snímku, který dnes hledáme jako tajemný, proběhla na newyorském filmovém festivalu 24. září roku 2010. Tento film vydělal celosvětově 224,9 milionů amerických dolarů. Dokonce se k němu, byl to velkofilm, dokonce se k němu vyjádřil i velikán Quentin Tarantino. Označil tento film za nejlepší film své dekády. Co bych vám mohl prozradit ještě navíc? Film je životopisný, tudíž je o někom, kdo dneska slaví narozeniny. Tak, to už jsem řekla až moc. Každopádně, tři nápovědy jsou venku, tu čtvrtou, poslední dáme za chviličku. Cash Cash, Papa Zeus a Bellini, to jsou další hity na frýčku.

0: Melíny, Samba de Janeiro. 10 hodin a 30 minut, právě teď přesný čas, pojďme na čerstvé zprávy. Za chvilku mrkneme společně na dopravu a taky na počasí.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné dopoledne. Policie odvolala pátrání po 15-leté dívce z Brněnska, která byla v kontaktu s rodinou naposledy minulý týden. Policisté ji včera večer vypátrali u terminálu autobusu u obchodního centra v Modřicích. Dívku si převzali přivolaní zdravotníci, kteří ji převezli k ošetření. Poslanecká sněmovna loni utratila o 174 milionů korun méně, než jí přidělil schválený rozpočet. K dispozici měla 1,72 miliardy, ale nakonec vydala 1,54 miliardy korun. Oproti roku 2024 to však byl nárůst výdajů o téměř 117 milionů. Stojí to ve státním závěrečném účtu, který vláda předložila sněmovně. Ukrajinský protikorupční soud dnes poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na v přepočtu 66 milionů korun. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny uvedl, že Zelenský není předmětem žádného vyšetřování. Letošní mistrovství světa v hokeji vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout, jak se jezdí v Brně a okolí, tak jak to vypadá. Kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte. Koukám na D1 178 km, je to směrem na Brno. Stojí tady na vozovce porouchaný nákladák, který blokuje pravý pruh. Tak na to dávejte pozor. Kninická, tady jsme měli dopravní nehodu. Nebo Žabovřeská Kninická, tady už by to snad mělo být, už koukám na Waze, ano, je to vyřešené, průjezd aktuálně bezproblémový, to platí i pro centrum města Brna, drobné zdržení na ulici Poříčí a na Křížové a na Bratislavské a kolem Moravského náměstí, jinak byste Brnem měli projet naprosto bez komplikací. Šťastnou cestu a kdyby něco, ozvěte se buď na telefon, anebo využijte naši novou apku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota pomaličku stoupá, dneska zakaboněno, občas dešťové přehánky a maximální odpolední teploty by měly vyšpahat na 14 až 16 stupňů. Zítra by mělo být podobně, zataženo, občas přehánky.

0: film. Tajemný film.
1: A jdeme na to, poslední nápověda z posledních. Jak už jsem zmiňoval, kdo pak dneska slaví narozeniny? 42. narozky slaví dnes zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. A já si říkám, co bychom to dneska tak hledali za film? No, a to se ptám vás. Mark Zuckerberg dokonce prohlásil, že by byl nejraději, kdyby tento film byl zveřejněn a natočen až po jeho smrti. Tak, tohle stačí, 4 nápovědy proběhly, teď je to o rychlosti.
0: Tajemný film.
1: Můžete volat studio 790-107-107, soutěžíme o 2 volné vstupy do akvaparku Kohoutovice. Kdo pak se dovolal jako první? Dobrý den.
2: Marta, dobrý den.
1: Martu zdravíme, dobrý den Marto, jak se máme?
2: Dobrý, skvěle.
1: Skvěle. Tak, byla jste se vykoupat někdy v akvaparku Kohoutovice?
2: Ještě ne.
1: Ještě ne? Premiéra. No tak, pojďme si vysoutěžit ty lístky. Vaším úkolem je prozradit nám správný název dnešního tajemného filmu. A ten zní...
2: Sociální síť.
1: Sociální síť. To byl film, který jsme dnes hledali. Ano.
2: Skvěle.
1: Tak moc gratuluju, je to vaše 2 volný vstupy do akvaparku Kohoutovice. Užijte si vodní radovánky.
2: Děkuju.
1: Nemáte zač, vydržte na telefonu, nepokládejte. A přátelé, o další lupeny budeme soutěžit i zítra, tak dobře poslouchejte Tajemný film na Free Radio.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Ty v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Hold On, Boban Sinclair. Petra, ahoj.
1: Nazdarek.
0: Boban.
1: Co? Boban Sinclair.
0: Já mám nějak dneska chraptím, člověče. Nevím, co s tím.
1: Ale
0: vím, co by vám mělo pomoci, abyste nepřišli pozdě.
1: Co?
0: No se řídí si čas.
1: Aha, a kolik je hodin?
0: 10 hodin 56 minut bude právě...
1: Teď.
0: Ne. Teď, 10.56.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme ještě mrknout, kam se dá vyrazit. Máme pro vás několik tipů.
3: Free Radio. Kam vyrazit? Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
0: A u nás skvělá muzika. V nejbližších minutách tohle Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. Rád bude WAW Exmo. Tak je Dua Lipa Houdini a bude tu i zpátečka. Na tu se podíváme Prezioso. Tell me why. Se mějte nádherně a zítra se budu těšit. Zítra je co? Zítra je páteček. 7 ráno, opět budu na značkách. Tak držte vlnu a dobře poslouchejte, protože zatím se ještě neobjevil double.
1: Tak třeba bude.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: Elle Farben a Jenek na Free Radio po 11. Fanoušci mají strach o Ivu Janžurovou. Herečka totiž skončila v péči lékařů, tak více na to v celebritkách podíváme za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Neptunika a Andrea.

0: Na Fíradio.
1: Jen krátce před svými 85. narozeninami skolila herečku Ivu Janžurovou nemoc. Legendární herečka měla mít divadelní představení, které ale nakonec musela zrušit a místo toho navštívit doktora, tak snad se brzy uzdraví a zase ji budeme vídat na divadelních prknech. Teď už Gabry Ponte na Fíradio.
0: Fíradio. Fíradio. Fíradio. 107 FM.

0: So it's not like a helicopter.
1: Spáteční frýnádia. Spáteční frýnádia.

0: Precioso a Marvin na Free Radio, jdeme na další muziku. Jaká bude? Zazní Bruno Mars. Také Alessandra. Nebo Steve Aoki. A za chvíli si počkejte na zprávy s Peťou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete potkat šampiona? Dorazte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Pěkné dopoledne. Až do výšky 2 metrů sahala voda, která včera unikla při havárii z vodovodního potrubí v centru Brna. Díky tomu, že se událost stala v kolektoru, se podařilo místo rychle lokalizovat a včasným zásahem minimalizovat omezení distribuce pitné vody a zmírnit škodu. Její výše bude do 1 000 000 korun. Díky propojení 375 nemocnic v Evropské unii mají pacienti se vzácnými onemocněními šanci na rychlejší určení diagnózy a přístup k nejmodernější léčbě. Pacientů s jednotlivými vzácnými chorobami jsou v každé zemi malé počty. Těchto nemocí jsou ale tisíce. Celkově může jít v Česku o 500 000 nemocných. Čínský vůdce Xi Jinping dnes v Pekingu uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce, provázeného obchodní válkou obou velmocí. Xi na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tajvanu může vést ke střetu obou zemí. Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. V neděli se soupeři utkají v Orleans.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na D1 na 178. kilometru ve směru na Brno stojí na vozovce poruchané nákladní auto a nákladní vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Tady určitě dbejte zvýšené opatrnosti. A co se týče Brna jako takového, nemám hlášenou žádnou komplikaci, na kterou byste na vašich cestách mohli narazit. Kdybyste přeci jen o něčem věděli, využijte naší dopravní linky a nebo volejte apku Free Radio.
5: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Aktuálně máme v Brně 15 stupňů. K večeru očekávejte dešťové srážky a ty bohužel budou trvat až do neděle s nějakými přetržkami. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat na 13 stupních. Teď už Bruno Mars.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Porodník přichází za malinko nervózní maminkou, za prvorodičkou a ptá se, chcete císařský řez? Maminka se zamyslí a říká, ne, děkuju. Punčovej nebo kakaovej nemáte?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Free Radio.
1: Ještě před pár měsíci jeho jméno znali hlavně fanoušci menší české hudební scény. Dnes ale stojí Daniel Žižka před miliony diváků z celé Evropy. Český zpěvák totiž večer zabojuje na největší hudební soutěži planety, a to Eurovizi pro rok 2026. Podaří se mu s emotivní skladbou Crosslands zaujmout publikum i zahraniční poroty. No tak to se dozvíme už dnes večer po 9, kdy přenos Eurovize startuje. Držíme mu palce, teď už Steve Aoki.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: 11:58, to je přesný čas tady u nás na Free Radio, tak je nejvyšší čas představit si další muziku. Za chvíli už DJ Antoine, Mad Mark, budou tu i Misha Miller, Saša Lopez. Nebo David Guetta se Shrem. To vše a mnohem více za pár chvil.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Víčko stále s vámi, pěší tep na Brna přijde o svou letitou ozdobu po opravě ulice. Už se na stejné místo nevrátí a o jakou ozdobu jde, tak to se dozvíte za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Ejli!

0: Ozdobné pítko, které bylo do ledna letošního roku součástí brněnské České ulice, se zpátky po opravě ulice na své místo už nevrátí. Potvrdila to mluvčí brněnského magistrátu Radka Loukotová. Místo toho se pak přesune na jiné místo v Brně. Ozdobné pítko s koňskými hlavami se nyní nachází v depozitáři brněnských vodáren a kanalizací v Pisárkách, ale právě ani tady nezůstane natrvalo. Nějaké nové místo stejně nakonec dostane někde v Brně, takže o pítko nepřijdeme, akorát nezůstane na české. Teď už další muzika z Frýčka.
1: Frý rádio, tvý brněnský rádio. Frý rádio, Frý rádio, Frý rádio, 107 FM.

0: Black Eyed Peas na fríčku, jaká další muzika vás čeká? Třeba ta od Timmyho Trumpeta společně s Crank. Budou to i dvě krásky Jennifer Lopez a Lato. Nebo spojení Federalis, za chvíli taky zprávy s Peťou.
1: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Přeji hezký čtvrtek. Náměstí Míru čeká rekonstrukce. Investiční záměr schválili městští radní. Po úpravách tam vznikne nový park nebo polifunkční dům. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 769 milionů korun včetně daně. Současná podoba náměstí je podle města nevyhovující a nepřehledná a jsou tam dopravní bariéry. Zjednodušit pravidla pro vězně v Česku tak, aby měli lepší kontakty se svými dětmi, dostupnější hygienu nebo aby se snížil maximální počet dnů na samotce ze současných 20 na 14, navrhuje zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexandr Šorm. Podle něj tato pravidla budou spravedlivější, bezpečnější a praktičtější. Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který včera ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce a vážně ho zranil. Ve voze, ve kterém řidič zanechal svou spolujezdkyni, našla policie drogy. Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu finále ligy amerického fotbalu představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry. Vystoupí popové hvězdy Madonna nebo Shakira. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na D1 na 209. kilometru ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě dodávky s nákladním vozidlem a neprůjezdně jeden jízdní pruh. Kolona už má přes 2 kilometry. Vypadá to, že je to jediná komplikace na Brno a blízké okolí. Kdybyste přeci jen o něčem věděli dalším, co se děje na silnicích, využijte naší dopravní linky či apky Free Rádia.
6: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: V Brně máme aktuálně 16 stupňů. K večeru očekávejte dešťové srážky, ty budou pokračovat i zítra. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat na 13 stupních.

0: Fantazy rodinný animák Kony Tajemství jestřába. Je to vlastně pohádka natočená podle populární dětské knížky. Vypráví příběh holčičky Kony, jejíž rodiče odjedou na cesty, zatímco ona zůstává doma s dědečkem a kocourkem Mourkem. Společně poznají jestřába Klause, který by rád s ostatními tažnými ptáky odletěl na jih, ale brání mu v tom jeho zranění. Dokáží Kony a její parta Klausovi pomoci? Tak to se můžete dozvědět na novém fantazy rodinném animáku Kony Tajemství jestřába.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Free Radio 107 FM.

0: Dedienky na fríčku rozněly, máme 12 hodin 56 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Další muzika je přichystaná už za chvíli Felixia na Leony. Zazní Lost Frequency společně s Ambassadors. A těší se na vás i BB Rexa společně s Faithless.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 13. hodině s vámi už na značkách Kristýna Kolibová. Doufám, že máte čtvrteční odpoledne pohodové. Docela se tam ochladilo, fouká, se tam něco zaprší, takže dneska to určitě chce i nějaký teplejší kabáty. Po 13. hodině Offenbach, Dimitri Vegas, Like Mike Neo, Zed Ion Billion a ať je venku sichravo nebo svítí slunce, tak rozvazovat jazyčisko si tady budeme od pondělí do pátku právě po 13. hodině. Takže další jazykolama pro vás připravený. Doufám, že i vy zase rozmluvíme mluvidla, ať jsme nachystaný nejenom na dnešní den.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Neptunika a Ambra.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: A další jazykoláme, který, přátelé, pomůže k tomu, abychom se lépe soustředili, tak abychom lépe artikulovali, abychom se nepřeříkávali a byli připraveni na jakýkoliv speech, řeč, která vás čeká, možná nějaká prezentace, anebo jenom tak oslnit nějakou dívku, chlapce na diskotéce, tak budete sebevědomější, protože to budete umět s jazyčeskem, přátelé, a stále se držíme samozřejmě mluvy. Mám tu pro vás připravený jazykolama, který si myslím, že zvládnete. Je to taková trošku říkanka, tak je potřeba se tak jako do toho dostat jako do básničky, ale to dáme. Je to had hádá hadu záhadu. Had hádá hadu záhadu. Chytáte se, přátelé, a myslím si, že to není zase tak hrozný. Pojďme na to párkrát ještě pomaleji. Had hádá hadu záhadu. Takže hlídat si tam, kde jsou krátký a, kde jsou dlouhý a, kde je had, kde je záhada, a věřím, že se to zadaří. Ještě párkrát pomaleji. Had hádá hadu záhadu. Had hádá hadu záhadu. A teď už jdeme koukat, přátelé, takzvaně společně do stěny, nebo já jdu koukat mimo počítač, vy nemusíte, vy už koukáte někam jinam. Tak jdem na to, kolikrát to zvládneme bez přeřeknutí a samozřejmě trošku svižněji, ať je tam ta výzva. Had hádá hadu záhadu, had hádá hadu záhadu, had hádá hadu záhadu, had hádá hadu záhadu, had hádá hadu záhadu, had hádá hadu záhadu, had hádá hadu záhadu. Přátelé, dobrý. Tohle byla taková říkanka, básnička, tam jakmile si najedete ten rytmus, kde je krátký a, kde je dlouhý a, tak to funguje. No ale zase bylo potřeba trošku více artikulovat a soustředit se, takže had hádá hadu záhadu, věřím, že tohle pro vás záhadný nebylo, že se zadařilo. No a pokud se mi chcete pochlubit, můžete do naší apky Free Radia.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj, toto je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Hey baby, tak tohle je Mesh Be My Girl na Free Radio pár minut před půl druhou, co nás čeká dál. Spousta radosti od Rity, Ory, její Joy. Těšit se můžete i na další hitovku od Dua Lipy, Dance the Night. Jeden kousek z filmu Barbie a k tomu dáme taky Aqua Gen z roku 2002. Hard to say I'm sorry. 13 hodin 28 minut, před námi jsou zprávy od Peti, přehodíme i dopravu a počasí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné odpoledne. Brněnský dopravní podnik pokračuje v ekologizaci hromadné dopravy. Po úspěšném pilotním provozu parciálních trolejbusů na lince 30 do Soběšic přichází se stejným krokem ve spojení centra s letištěm. Autobusovou linku E76 nahradí od pondělí nová trolejbusová linka 21. Posiluje také tramvajová linka 8, která částečně nahradí provoz naftových autobusů.

0: Němců. Stále víc Čechů trápí nemoci přenášené klíšťaty. Loni onemocnilo přes 12 000 lidí, což je historický rekord. Odborníci proto o spolupráci žádají i veřejnost. Prostřednictvím webových stránek projektu www.klíšťatavemeste.cz nebo aplikace Klíšť apka hlásí místa, kde se setkali s klíštětem. Z toho pak vzniká online mapa. Ruská státní duma schválila ve druhém a třetím čtení návrh zákona, který rozšiřuje pravomoci prezidenta nasazovat ozbrojené síly k ochraně Rusů, zatčených, uvězněných nebo trestně stíhaných v zahraničí. Cílem je umožnit armádě zasahovat v případech, kdy jsou Rusové stíháni zahraničními nebo mezinárodními soudy mimo ruskou jurisdikci. Fotbalovou Slávii včera přišlo před její domovský stadion v pražském Edenu podpořit několik desítek fanoušků. Po vítězství pražského klubu se jejich počet ještě zvýšil a výhru oslavili skandováním. Následně se v poklidu rozešli. Příznivci pražského klubu nemohli fandit přímo u stadionu kvůli trestu za výtržnosti při víkendovém derby se Spartou.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
2: V Brně zatím žádné mimořádné události, nehody, houstne to zatím jenom okolí centra, Zvonařka, Křenová, tady je to jenom pár minut zdržení, dálnice D1 zatím jede plynule. A kde jsou hlášené komplikace, tak to je na průtahu se Branicemi, kde bourala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Tak tam dávejte pozor.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: Dnes se teploty pohybují kolem 15 stupňů, provázet nás budou přehánky v podstatě v průběhu celého dne. Teď kolem 13. něco zapršelo, takového drobného, i když místy docela vydatného. Dívám se, jak to na radaru vypadá dál, následující hodinu v Brně pršet nebude, ale tak nějak kolem té 15. 16. se na Brno zase něco žene. No a tak průběžně, přátelé, bude pršet opravdu celý den, tak radši mějte deštníky stále u sebe. No a odpoledne to bude sice sem tam nějaká přehánka, ale po 18. hodině už by to měl být vydatnější a souvislý dešť, který bude pokračovat po celý večer až v noci do zítřejšího dopoledne. Ano, i zítra dopoledne budou deštníky potřeba. Teploty se po ránu budou pohybovat kolem 9 stupňů maxima, podobně jako dnes kolem těch 14-15. No a v sobotu v neděli stále velmi podobné počasí s teplotami maximálně kolem 13-14 stupňů, s tím, že opět by měly v sobotu i v neděli být přehánky. V neděli o něco vydatnější.

0: Rocky and Party. V odpolední free party je to nejlepší. David Guetta, Chris Willis, Fergie, LMFAO a my jdeme na burzu práce.
1: Free Radio, burza práce.
0: A jdeme hledat policistu nebo policistku a také truhláře a truhlářku.
1: Free job.
0: Hledat se policista na zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v teritoriální odpovědnosti dálničního oddělení Chrlice. Kontrola dodržování pravidel silničního provozu, řešení dopravních nehod a spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Práce s moderní technikou, práce ve směnném provozu, 12-hodinové denní i noční směny. Požadavky české občanství a trestní bezúhonnost, středoškolské vzdělání s maturitou, fyzická a psychická způsobilost, komunikační zdatnost, schopnost jednat s respektem a empatií, rychlé rozhodování a chladná hlava v krizových situacích, co nabízí plný úvazek, plat po zaškolení od 42 tisíc korun měsíčně plus pravidelné navyšování, náborový příspěvek 110 tisíc korun, 8měsíční odborná příprava, právo, kriminalistika, psychologie, sebeobrana, střelba, taktika a další, také 6 týdnů dovolené ročně, nárok na doživotní měsíční rentu už po 15 letech služby a také speciální řidičský výcvik. Více informací včetně kontaktu na webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job.
0: Truhlář nebo truhlářka na výrobu nábytku a interiéru na míru. Práce s LTD, kompaktními deskami, masivem nebo umělým kamenem. Obsluha moderního CNC stroje, který usnadňuje a urychluje výrobu. Požadavky: manuální zručnost a technické uvažování, prostorová představivost, řidičský průkaz skupiny B. Výhodou zkušenost truhlářství a nebo stolařské výroby a práce s CNC výrobou nebo montážemi. Nabízí jednosměnný provoz na plný úvazek, plat 32 až 40 tisíc korun podle zkušeností a samostatnosti. Možnost kariérního posunu až na mistra výroby. Více informací opět na webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job. Free job na Free Radio.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
4: Tabary!

0: tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Free Radio 107 FM.

0: Opila rychlovka, přátelé, Dua Lipa, Dance the Night, jedna filmová z filmu Barbie. No a tahle kočička k tomu, co víc si přát, no klidně dát to dvakrát za sebou. Double fríčka. A kdo si toho všimnul první, i když trošku váhavě, ahoj Jaromíre, čau.
1: Ahoj Jaromíre, já jsem špatně spíšel.
0: Nazdárek, ty jsi na cestách, takže beru, že to bylo i náročné vychytat volání a u toho se soustředit na jízdu, ale zadařilo se, gratuluju moc.
1: Super, děkuju moc.
0: Máš od nás 2 hodiny kulečníku a pizzu k tomu v Yellow Fish v Brně v Kohoutovicích. Koho vezmeš sebou na tohle takový, možná randíčko, možná pár trošku s kámošema, jak to vidíš?
1: S přítelkyní.
0: A jak se jmenuje, ti pozdravíme?
1: Luca,
0: tak zdravíme Lucu, není tam náhodou s tebou v autě?
1: Bohužel ne.
0: Není, ale tak třeba poslouchá a už teď se raduje, anebo jí uděláš radost doma. No a řekni ještě, ty jsi na cestách kde a prozrať nám, jak to tam vypadá v dopravě.
1: V Kralicích, ano. A v celku to jde, pohoda.
0: Dá se, výborně, tak to jsou dobré zprávy k tomu, vyhraná soutěž, tak doufám, že máš Jaromíre úsměv od ucha k uchu. Rádě. Prosím tě, vydrž mi chvilku na drátku, ať vyřídíme předání. Přátelé, tohle byl Double Free Radio. Kdo to taky slyšel a nestihl zavolat tak rychle jako Jaromír, tak budu držet palce příště.
2: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: Je to těžké omluvit se, it's hard to say I'm sorry, Aquagen z roku 2002. A tohle není jediný hit, který zpívá o tom, jak je těžké se omluvit. Nevím, jak to máte vy, přátelé. Já si myslím, že uznat chybu umím. Možná je pro mě někdy těžší spíš přijmout tu omluvu, než že bych sama dokázala říct promiň. 13 hodin 57 minut, co je před námi, za chvilku si řeknem.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A za chvíli je tady hitovka s názvem Summer's Not Ready a taky, že jo, léto ještě rozhodně ready není. Florida i na Timmy Trumpet v téhle spolupráce bude i novinka Frills. Peking Duck, Rico Nesty a jejich Frills, k tomu doplníme novinku od Lady Gaga Doučí. Jmenuje se Runaway, zbývají 2 minutky do 14.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
0: A víkend bude, přátelé, nabitý, budeme mít muzejní noc tady u nás v Brně a taky pozvánky do divadla, ty u nás na Free Radio taky nemůžou chybět.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Darwin and Company nabízí divadlo Husa na provázku v 18 hodin a hru Lež nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
5: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, Technickém muzeu nebo v Ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Beautiful. All right, that's Inno a Timmy Trumpetem Summer's Not Ready. Po 14. hodině, přátelé, mám pro vás tipy, kam vyrazit. A tento víkend bude opravdu pestrý. Kromě toho, že bude muzejní noc, tak bude taky velká další festivalová událost, a to je Open House Brno, takže se vám otevře spousta zajímavých míst. Zároveň se můžete těšit taky třeba na jedny brněnské hody, na naši inline jízdu, která se pojede už zítra v pátek v podvečer. Takže bude toho dost a já vás na všechno moc ráda pozvu. Po 14. Peking Duck a Dekonesty s novinkou Frills. Přihodíme Aztek, Pitbulla, Gabry Ponte a Pretty Woman a taky třeba Floorfillu.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Ailey.

0: Starý rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: vyrazit.
1: O víkendu jeden velký festival Open House Brno, který bude otevírat různé budovy, místa, která normálně jsou nám běžným smrtelníkům zapovězena. A nemůžeme se tam nakouknout, teď je ale uvidíte a dokonce k tomu budete mít i nějaký doprovodný program a případně komentovanou prohlídku. Ta místa, tak těch je opravdu velká spousta. Vyjmenovat všechny to snad ani nejde. Jsou to desítky budov, které se vám otevřou, tak jenom tak namátkou, třeba Klubko, Coworking na Vlněně, nebo můžete se podívat speciální prohlídku v kostele Nejsvětější Trojice Královo pole. Otevře se Právnická fakulta, Nejvyšší soud, Nová zbrojovka, radnice městské části Brno Sever, terasa Černopolní Vindom nebo Urban Centrum. A na těchto místech se můžete těšit taky třeba na nějaký dětský program, na výstavy, na koncerty. Na některých místech je potřeba se dopředu rezervovat, někde stačí, že dorazíte v určitou dobu. Tak či tak se určitě podívejte na Open House Brno, openhousebrno.cz a tam najdete přehlídku všech těch budov a míst, na která můžete o víkendu nakouknout. Open House začíná už tento pátek od zítřka, pokračuje až do neděle a dívám se, že třeba ještě zajímavá místa, která otevře staré z Brno strojovny různé, ať už v lázních, bazénech, na koupalištích a nakouknete do zákulisí provozu, zažijete na vlastní kůži kousek historie i architektury. No věřím, že Brno poznáte opravdu křížem krážem. Tak si to užijte o víkendu. Open House Brno.

0: Nirgetraumt, jenom snění, o tom zpívá německá zpěvačka Jasmin Wagner, která se říkala Blimschen. Tak tohle byla zpátečka, tentokrát z Německa, minutku před půl třetí pro vás sladíme další hity. Mrkneme třeba spolu se Shakirou do Zoo. Její Zoo doplní také Lee Golina 16 a do třetice La Bamba. Monkey Circus na Free Radio uzavřou další půl hodinku. Teď jsme ale na začátku, 14 hodin 29 minut a zprávy od Peti už jsou tady.
1: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
4: Hezké odpoledne. Dětské hřiště v parku na Obilním trhu čekají změny. Místo, které patří mezi vyhledávané cíle dětí i jejich rodičů, už dlouhodobě kapacitně nestačí. Současně už dosluhují také herní prvky. Městská část Brno-Střed, která má hřiště i park ve správě, se proto rozhodla uskutečnit kompletní revitalizaci. Začne v červnu a potrvá do konce srpna. Po tu dobu bude plocha nepřístupná. V Brně budou první celoměstské hody. V srpnu se na náměstí Svobody sejdou chasy z 22 městských částí. Hlavním bodem programu bude společné zatančení Moravské besedy, do kterého se podle organizátorů zapojí zhruba stovka krajovaných párů. Třídenní akce začne 14. srpna stavěním máje

0: nabídne cimbálovou muziku i folklorní program. Rosice otevřou v sobotu 23. května po 15 letech koupaliště. Na jeho opravě pracovali dělníci 2 roky. Město za ně a za úpravy okolí zaplatilo 136 milionů korun. Kromě bazénu je teď na koupališti k dispozici například i hřiště na plážový volejbal nebo petánk. Seriál Mistrovství světa superbajků zavítá o tomto víkendu po 6. za sebou do Mostu. Čeští motocyklisté se představí v doprovodných kategoriích. Ve třídě Supersport budou bojovat Ondřej Vostatek a Oliver Koenig. Troj Sovička a na divokou kartu Štěpán Zuda startují ve třídě Sportbike.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
2: Na silnicích sice žádné mimořádnosti, nehody ani podobné lapálie, patálie, ale bohužel už nám, přátelé, housne provoz. Je potřeba s tím počítat jak v okolí centra, jak Koliště, Křenová, Zvonařská, Poříčí, Vídeňská, tak i Gajdošova, Táborská, částečně i Jedovnická. Na těchto místech hustší provoz, který je zatím se zdržením do pár minut. Co se týče teď dálnice D2, tak i tady na příjezdu do Brna počítejte se zdržením zhruba kolem 5 minut a na příjezdu po dálnici D1 od Prahy do Brna, tak tady to vypadá, že to houstne taky. V podstatě už od Říčan je nějaká jedna kolona, která je na nějakých 10-15 minut a další pak těsně před Brnem, pokračuje to až po 196. I tady je zdržení dalších asi 10 minut. Pokud máte cokoliv dalšího, přihoďte na naši dopravní linku, případně do aplikace Free Rádia.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
2: A v Brně se oteplilo dokonce na 17-18 stupňů. K tomu převážně proměnlivá oblačnost. Místy je zataženo. Teď koukám v centru, na nás zase sluníčko svítí. Nasledující hodinku dvě to vypadá, že se nám přeháňky vyhnou, ale kolem zhruba 17-18 hodiny by mělo začít pršet a nepřestane až do konce dnešního dne s tím, že by mělo pršet i v noci z dneška na zítřek a taky zítřejší dopoledne. Dnešní večerní přehánky mohou být i docela vydatné, tak deštníky mějte u sebe. Teploty se teda teď drží kolem těch 17 stupňů, zítra by mělo být chladněji, po ránu kolem 9 stupňů, přes den se dočkáme kolem 14-15, s tím, že teda dopoledne bude pršet, odpoledne už budou přehánky ustávat a bude převážně zataženo. V sobotu a v neděli ale očekávejte opět převážně propršené dny se zataženou oblohou a teplotami maximálně do nějakých 13-14. Takhle nějak to, přátelé, vypadá, ale pokud smutníte, co to jako je za počasí, tak nebojte. Od pondělí se začne zase rozjasňovat obloha a od úterý nastupují 20.

0: rádio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jen uražená žena dokáže celý den čekat na telefon od muže, aby mu ho pak nezvedla.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: kam vyrazit.
1: Jízda Brnem s Free Radiem už tento pátek. Zítra sraz je v... Teď se nejsem jistá, rychle to musím dát, přátelé. Myslím, že je to 17, ale myslím si, že je to 18.30. A mám to správně, přátelé, v 18.30 zítra na Moravském náměstí. Začíná se právě z Moraváku, pokračuje se potom dál na náměstí Svobody, do Lužánek, do Králova pole, otočka v úrovni ulice Malátové a vracíte se zpátky. Tahle jízda, přátelé, rozhodně není žádný závod. Je to volnočasová zábavička, na kterou můžete vyrazit ať už na bruslích, na kolech, koloběžkách, longboardech, jiných skejtech, jednokolkách, cokoliv na vlastní pohon je samozřejmě vítáno. No a frčí se zítra přesně od 19 hodin s tím, že jízda je zhruba na hodinku, není to asi úplně náročný, každopádně pokud třeba máte ostych nebo budete na bruslích letos poprvé, tak si určitě vemte chrániče. No a rozhodně jsou doporučené taky přilby, helmy. U dětí je to povinné, tak na to myslete. Jak taková inline jízda probíhá, máte tam doprovod nejenom hudební, ale taky městské policie Brno, která se snaží o to, abyste si mohli projet ty nejhladší cesty v Brně, a to znamená silnice, naprosto bezpečně a v pořádku, takže se nemusíte vůbec ničeho bát. No a pozor, tahle jízda bude ještě k tomu májová, takže pokud byste tam třeba chtěli se vyznávat a nějak si říkat lásku, případně recitovat Máchova máje, tak věřte, že budete odměněni. Tak už zítra, v pátek, Moravák, v 18.30, buďte tam.
0: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: Přínám, tak buď u toho.
1: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Free Radio 107 FM.

0: Tak ukaž svoje pohyby, hoď bočkem, zatanči nám, ukaž, co v tobě je. Tak tohle je překlad, přátelé, Katy Repalante, hitovka, která je od portorického repera Daddy Yankeeho. A tohle byl takový vlastně portorický španělský slang. Tak doufám, že se líbilo, Daddy Yankee, Katy Repalante, a možná i vy jste ukázali, co ve vás je. A trošku jste se s námi na Free Radio zavlnili.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Já jsem slíbila, přátelé, že vás tento týden pozvu na hody, a Pepo, já se spletla. Já to tady mám až na příští týden, ale i přesto vás na hody pozvu, určitě si to napište do diářku, pokud máte rádi hody, tak Starolískovecké právě u nás v Brně se budou pořádat příští týden. A možná, že dobře, když má pršet. Aspoň to techa se hezky vyjde a příští týden už by mělo být pěkně teplo, kolem 20 i nad 20 stupňů. Takže tancovačka, vínečko, spousta krojovaných tanečníků, tanečnic, to vás čeká právě příští týden ve Starém Lískovci od čtvrtka 21. května, kde se bude stavit Mája, a potom už se bude pokračovat samozřejmě se zábavou, hlavně o víkendu, kdy bude ta hodová zábava, budou tam stárci, bude tam spousta muziky a bude tam taky spousta zábavy. Já věřím tomu, že máte přesně takové hodové srdíčko jako já, že si rádi přijdete zatrsat a pokochat se, co si pro vás právě taneční chasa připravila. No a připomínám, je to teda příští týden, 21. května se začíná stavět Mája, o víkendu to pak pukne. Takže Starý Lískovec příští týden, no a Italo Brothers právě teď Sleep When We Are Dead, přihodíme taky Monkey Circus a La Bamba na Free Radio. Hey!

0: La Bamba, mexická hitovka z 50. let, mockrát předělaná. Tohle byla předělávka od Monkey Circus, La Bamba, tentokrát z roku 2002. Tak dali jsme si ještě trošku tanečnější verzi téhle legendární hitovky a přehodíme Bambolero. Těšit se můžete taky na českou novinku od Adele, KGB. A do třetice opět něco staršího, do roku 1995 nás vezmou La Bush, Be My Lover. A v 15 hodin pokračuje odpolední free party za chvilku už s frajerem nebo loserem.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Roztančený Pitbull, John Ryan a Fireball, což mimochodem znamená automaticky hasící kouly, ale taky kanadský skořicový likér anebo jachtařskou lodní třídu. Tak či tak je ve Fireball cítit neskutečná taková oslavná energie a hodně se slavilo před pár dny v Českých Budějovicích, protože tam jeden barman v podstatě ovládl světovou soutěž v nealkoholických koktejlech a vyhrál tuhle světovou soutěž v prestižní soutěži. No, vypadá to, přátelé, že tu máme novou hvězdu v Česku a že se možná chystá nějaký nový podnik díky tomu. A pokud by vás zajímalo, jaký koktejl tenhle barman připravil a chtěli byste se ho udělat doma, já pro vás mám normálně i recept. To všechno bude po 15. hodině s tímhle frajerem.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Neptunika a Andreas.

0: Frajer nebo loser?
1: A my jdeme pozdravit jednoho velkého frajera do Českých Budějovic. Ten se totiž stal novým světovým šampionem. Je to barman Jan Lukas z tamní kavárny, kterou spoluvlastní. No a ovládl v Karlových Varech mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů. V konkurenci dokonce 20 zemí zaujal porotu drinkem The Nest alias Hnízdo, inspirovaný symbolem matonky i českou historií. A vy si určitě říkáte, tyjo, nealkoholický drink, že bych si to udělal doma, mám tu pro vás recept. Ano, koktejl The Nest od Jana Lukase, který se takhle ujal a dokonce získal ocenění, tak je potřeba k tomu matonka perlivá, potom aloe vera, paragon cordial rue berry, tohle asi jen tak doma nenajdete, tak to pořiďte, řapíkatý celer a k tomu ještě sosa aroma zelené jablko. Na ozdobu jsou potom listy řapíkatého celeru. Tak přátelé, tohle je recept na koktejl dnes od Jana Lukase. Pokud se vám to doma nechce dělat, tak je asi potřeba zajet do Českých Budějovic a poprosit Honzu, aby vám to namíchal. A dokonce jsem se dočetla tady o tomhle barmanovi, šikovném novém šampionovi, že chystá nové prostory v Budějovicích, které by se měly otevřít a že by se rád věnoval ještě více tady těmhle kreativním koktejlíkům. Tak možná se zrovna do Českých Budějovic chystáte, nebo tam máte někoho známého, příbuzného, kamaráda, tak se určitě stavte i právě za tímhle klukem Janem Lukasem, který se může pyšnit titulem nový světový šampion barman za nealkoholický koktejl. No a my ho zdravíme, posíláme frajerovi hitovku The Pussycat Dolls Club Song a vám všem samozřejmě i Florajdu nebo Labuš.

0: Labuša, Be My Lover, hitovka z roku 1995 rok, kdy se třeba u nás v Brně elektrifikovala trať z Brna do Vyškova, proběhla taky revoluce v brněnské dopravě, no a pařilo se právě na Labuš. 15 hodin 28 minut, co nás čeká dál za chvilku, třeba Filotovka, Raz a Technono. Doplníme to Lučenzem, Kenza Farah a jejich Obsession. A do třetice se můžete těšit na spolupráci DJ Sava a to by i by to i s novinkou s názvem Maria. Takhle to tady společně roztočíme, přátelé, po půl připravené i moudro, bude se týkat tak trošku i dovolené, pokud se třeba chystáte do Řecka, tak zůstaňte s námi. 15.28, jdem mrknout na dopravu a počasí.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Tak housno to teď už v okolí centra i na všech těch hlavních tazích, kde to v odpolední špičce bývává hustý. Asi nic mimořádného, ale je vidět, že doprava je opravdu hodně silná teď aktuálně kolem Koliště, Dornichu, Křenové, Poříčí, taky možná výjimečně touhle dobou i kolem výstaviště je docela husto. K tomu Zvonařka, Gajdošova, Táborská, Jedovnická, Jihlavská, Sokolova v Bohunicích a nebo Lány taky v Bohunicích. I tady se popojíždí. Pokud jedete po dálnici D1, počítejte s komplikacemi ve směru od Prahy na Brno. A tady houstne doprava před Brnem zhruba od Troubska až po 196. Hlášené zdržení zhruba kolem 10-15 minut. No a popojíždička taky na dálnici D2, kde to klasicky houstne zhruba od 3. kilometru ve směru do Brna. Toto jsou aktuální informace, co se týče nějakých dalších mimořádností, tak si jen dávejte pozor mezi Němčicemi a Sloupem, kde sjelo auto do příkopu.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: A teplota vyskočila dokonce až k 18 stupňům. Mělo být dneska maximálně kolem 15 a vidíte, Brno, to se vždycky oteplí trošku víc. Tak teď máme 18, jak to vypadá s deštěm. Tak teď sice v Brně neprší, ale zhruba mezi nějakou 17. 18. hodinou by mělo začít pršet. Vypadá to, že večerní přeháňky mohou být i vydatné a mělo by pršet v podstatě už bez přestávky mezi 18. až do zítřejšího dopoledne. Ano, pršet bude celý večer, taky v noci a i zítra dopo, s tím, že odpoledne zítra už bude zataženo bez přeháněk. Zítra o něco chladněji než dnes, maxima se budou po ránu pohybovat kolem 9 přes den, potom kolem 14-15. Na víkend se má v Brně ještě ochladit, teploty se budou pohybovat do 13 stupňů, s tím, že opět počítejte, že bude převážně zataženo s přeháňkami. V neděli by pak ty deště měly být ještě vydatnější.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Tak přátelé, tohle je zpráva, která potěší každého, kdo má rád zvířata, kdo rád chrání přírodu a kdo se chystá na dovolenou, aby nenastalo nějaké fópa. Určitě vás zastihla zpráva pár dnů zpátky, že v Indonésii taková klasická turistická atrakce, a to byla jízda na slonech, tak je zakázaná. Teď už můžete vyrazit se slony na procházku, můžete se na ně dívat, můžete je obdivovat, ale určitě po nich nemůžete jezdit a rajtovat. A další taková země se rozhodla upravit pravidla, týká se to řeckého ostrova Santorini. Pokud se tam, přátelé, chystáte a máte přece jenom nadváhu, tak se počítejte s tím, že už se nesvezete na slonech. Ano, tohle se teď řeší. Zvířata tu roky vozila turisty po náročné trase mezi přístavem a městem Fira, často ale pod příliš velkou zátěží. To vedlo k jejich vyčerpání i zdravotním problému. No a tak nově je nastavený limit. Osel by neměl nést víc než asi 20% své váhy. V praxi to znamená, že turisté nad 100 kilo prostě jezdit nebudou. Cílem je hlavně lepší zacházení se zvířaty a jejich ochrana. No tak já věřím, že takový ti silnější se právě po oslech vozit chtějí. Ti, co zase se rádi prochází a chtějí zážitek s tím, že se s tím oslíkem projdou a nemusí mu úplně sedět za chrbtem, tak že si to užijou i tak. Tak ať se, přátelé, nedostanete na dovolené do foupáčka v Indonésii, už se teďka na slonech nepovozíte, to platí i pro osly, pokud jste teda o něco silnější. No a já věřím, že tahle zpráva vám taky dělá radost, protože zvířata si rozhodně zaslouží péči, respekt a ne, aby jsme se doslova po nich vozili.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: Toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Free Radio 107

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Britský vysoce hodnocený horor Hokum. Snímek vypráví o spisovateli Omovi, který přijíždí rozptýlit popel svých rodičů do odlehlého irského hotelu. Zjistí, že kromě standardních pokojů dříve nabízel také svatební apartmá, které je ovšem nyní uzavřené. Údajně jej totiž obývá čarodějnice. Znepokojivá zpráva se vetře do Omova vědomí v podobě nočních vizí a nevysvětlitelných úkazů. Nebo je to snad sama čarodějnice? Tak to se dozvíte na novém hororu Hokum.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Novinková rumunská spolupráce, tohle byl producent DJ Sava společně se zpěvákem, který je rumunský, ovšem nigerijského původu, a jeho speciální jméno Toby Ibitoy. 15 hodin 53 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A co to pro vás máme dál? Tiësto společně s Diplem a jejich Come On. Těšit se můžete i na švédskou novinku Aaron Chupa a jeho Cash on Grooves a doplníme to klasikou The Catch Up Song. Čtyři španělské sestry v uskupení Las Ketchup, The Ketchup Song a Serehe, ha, ehe, a rok 2002. Máme přesně 15 hodin 54 minut a užíváte si odpolední free party.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Winebaru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
9: Free Radio 107 FM.

0: Tak zdravíme celou naši Free Radio Faux Family, všechny, kteří zbožňujete taneční hudbu tak jako my. Tohle byl David Guetta a jeho family po 16. hodině dneska ve čtvrtek 14. května, kdy slaví svátek Bonifác. Další z těch zmrzlíků, zmrzlých mužíků, který následují po Pankráci Servácovi dneska Bonifác. Zítra ještě Žovka, tak se nedivte, že máme takový počasí, jaký máme, protože hold skoro každý rok se potvrdí, že na tyhle zmrzlé muže je prostě kosa. No a kosa bude až do konce tohoto týdne, výrazněji se začne otepovat až příští úterý, to by to mělo být i bez přeháněk se sluníčkem a teplotami přes 20 stupňů. Bonifácům každopádně přejeme všechno nejlepší, myslím si, že já jsem znala nějakého Bonifáce kocoura, tak i kocouru mu samozřejmě přejeme všechno nejlepší. No a pokud jste se dneska narodili 14. května třeba jako Mikulášek, chlapeček od mojí kamarádky Aničky, tak přejeme všechno nejlepší, ať jste zdraví, šťastní, spokojení. No a po 16. hodině Aaron Chupa je tu, Pico, Jens O, anebo Taylor Swift a přihodíme za chvilku taky zremixovanou hitovku. Ta hitovka bude z uplynulé Eurovize, když už se dneska chystá další semifinálové kolo Eurovision Contest Song, ve kterém vystoupí mimo jiné i náš český reprezentant Daniel Žižka, kterou moc držíme palce, tak pojďme si dát právě i takovou eurovizovou ochutnávku toho, co bylo uplynulý rok a samozřejmě v remixu.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Ejli!

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: A my se jdeme podívat na Tommyho Cashe Espresso Macchiato, estonského zpěváka, který právě s touhle hitovkou uplynulý ročník Eurovize získal třetí místo, což je velký úspěch. No a dostala se až k nám na Free Radio. Espresso macchiato, tahle dávka kofeinu a energie, kterou Tommy Cash dovezl z Estonska až k nám do Brna, teď je v předělávce ještě o něco naducanější. Je tu hardstyle verze na Free Radio.

Ještě víc energie, ještě víc euforie z tohohle estonského kafíčka Espresso Macchiato Tommy Cash a tohle byla hardstyleová předělávka. Mimochodem, tenhle úžasňák z uplynulé Eurovize, tak když už o tom je řeč, tak dneska po 21. hodině druhé semifinálové kolo Eurovize, které aktuálně probíhá ve Vídni a kde se i dnes představí náš český reprezentant Daniel Žižka, kterému moc držíme palce. No a jak vidíte, tak na Free Radio se tyhle písničky z Eurovize docela často ukazují, tak třeba i dneska uslyšíme něco, co se časem dostane k nám na vlnu 107 FM. Česká hitovka Anet Fab, je tu Wherever I Go, doplníme to Rudugem anebo Les Ketchup.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Darwin and Company nabízí divadlo Husa na provázku v 18 hodin a hru Lež nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 2002.

0: španělské sestry La Ketchup na Free Radio The Ketchup Song a Serehe z roku 2002, na který si myslím, že většina z nás umíme taky jeden speciální taneček, není to těžký. Pokud neumíte, určitě se na to mrkněte na videu, protože to se hodí na různý pártošky tohle umět. Přidáme za chvilku Don't Stop Believin'. Těšit se můžete taky na DJ Antoana, který nás vezme na prosluněnou pláž Copacabana. Ano, třetice se můžete těšit na novinku R&B od Flow a jejich Liquid. Dvě minutky zbývají do půl paté na Free Radio Doprava.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Dvě komplikace v Brně, jedna v Jedovněcké směrem z Vinohrad, kde bourala tři osobní auta, projíždí se tam jedním pruhem, nějaký větší kolony se tam ale prý netvoří. Jedovnická z Vinohrad, kde se srazila tři osobní auta. V Brně na sjezdu do Královopolského tunelu, na vjezdu do Královopolského tunelu směrem na Žabovřesky, tady stojí porouchané auto, tady se zdržení naopak tvoří, na vjezdu do Královopolského tunelu směrem na Žabovřesky. Máme hlášené taky na dálnici D1 porouchané auto, které je ve směru na Brno, 181. kilometr, tak tady se sice kolony netvoří, ale buďte opatrní. No a co se týče teď aktuálního provozu v Brně, tak samozřejmě odpolední špička, že? Tak to je husto. A to nejenom v okolí centra, ať už zmíříte na Koliště, na Křenovou, Dornych, Zvonařku, Heršpickou, Poříčí, Vídeňskou, nebo Gajdošovou, Jedovnickou, kde je to teď o něco hustší vzhledem k tomu, že je tam ta nehoda, tak počítejte s tím, přátelé, že se zdržíte taky na dálnici D2, tady na příjezdu do Brna, pokud jedete zhruba od 3. kilometru. A dlouhá kolona je taky před Brnem na dálnici D1. Je to v podstatě už od Velké Bíteše, táhne se to až do Brna a tahle kolona je minimálně kolem 10-15 minut. Pokud máte cokoliv dalšího, tak určitě přihoďte na naši dopravní linku, my to moc rádi pošleme dál, případně můžete využít i aplikaci Free Radia.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A v Brně o něco tepleji, než meteorologové slibovali. Stále se teploty drží kolem 17-18 stupňů. Zatím v Brně sice neprší, ale přehánky se blíží a mělo by to tady být zhruba do nějaké hodiny. Ano, kolem 17:30 v Brně pršet bude, potom po 18. hodině meteorologové předpokládají, že budou vydatné přehánky a nepřestane pršet v podstatě po celý večer i v noci až do zítřejšího dopoledne. Ještě zítra dopoledne počítejte s přeháňkami, teplotami po ránu kolem 9-10 stupňů. Přes den se to o moc nezvedne, maxima opět kolem 14-15, s tím, že odpoledne už by to mělo být bez přeháněk se zataženou oblohou. Na víkend taky počítejte s chladnějším počasím a maximálně kolem 12-13 stupňů, s tím, že by opět měly být oba dva dny propršené, takže deštníky u sebe, naplánovat nějaký výlety nejenom na ven, ale možná i doma. No a po víkendu se zase, přátelé, těšte, protože to začne stoupat ne hned v pondělí, ale od úterka 20 a k tomu slunečná obloha. Rio Deep Love, Don't Stop Believin', přihodíme Pink About Us, tentokrát Tiësto remixu a nakoukneme společně na dění v Brně.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když jsme byli mladí, byli jsme chudí. A po letech dřiny jsme dosáhli toho, že už nejsme mladí.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Pink u nás v tanečnější zremixované verzi od Tiesta What About Us. Lehce před 4:45 se jdeme podívat na jeden brněnský příběh. Free Radio, žijeme Brnem. Tohle se, přátelé, stalo a naštěstí, vzhledem k tomu, že to dopadlo dobře, tak si tomu můžeme zpětně maličko trošku pousmát. Senior v Brně upadl cestou na fotbal mezi stromy, byl zaklíněný 3 dny. Možná vám to jako začíná připomínat jednu známou historku, bábu pod kořenem. Vrátíme se zpátky do roku 2012, kde vešlo do povědomí právě tenhle kultovní případ, kdy tehdy 57letá žena v kempu na Vysočině se oddělila od přátel a upadla u kořene stromu, pod kterým zůstala zaklíněna. Ono by to nebylo zase tak srandovní, až na to, že z toho vznikla reportáž, když si všichni pamatujeme, i jak se tahle paní jmenovala. Jmenovala se Zdena. Byla tam 11 hodin a naštěstí to všechno dobře dopadlo. Tenhle pán to měl přece jenom náročnější, ten náš brněnský senior. V sobotu se vydal na fotbal do Sobišic, zápas už ale neviděl, uvázel totiž v lesním porostu na Lesné. Mezi stromy byl zaklíněný celé 3 dny. Takže zde na 11 hodin, ale tady pán byl 3 dny, což teda už není moc legrační. Každopádně život mu zachránil pohotový pejskař, který v lokalitě venčil. Takže to naštěstí dobře dopadlo. Za pomocí přivolaných hasičů a záchranářů byl senior naložen do sanitky a převezen do nemocnice. Tak jak se říká se sportem ku invaliditě, pozor na to, tenhle senior, věřím, že šlankovní, vyrazil na fušus a jak to dopadlo, zapadl mezi zaklíněnými ze stromy. Tak přátelé, dávejte si na to pozor, i v Brně máme takováhle zapeklitá zákoutí.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Čau, přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje

Lorajda z Kešou na Free Radio, tohle Round Round, za chvilku k tomu přidáme Galantis anebo Flow a Liquid. Free Radio, žijeme Brnem. A je přesto, že to za okny ještě na nějakou koupací sezónu nevypadá, tak plavčíci a plavčice se na našich koupalištích v Brně už chystají. Totiž koupací sezóna by měla vypuknout na Riviéře a v Zábrdovicích už 30. května. To se nezdá, ale to už je za chvilku. Každopádně nebojte, počasí se má příští týden zlepšit, teploty zvedat, obloha rozjasňovat a už od úterý budeme mít 20+, takže si myslím, že to k tomu 30. květnu určitě bude vypadat mnohem let a budete si to tam moc užívat. No ale plavčíci, plavčice, ty i v tomhle počasí se musí chystat. Letos se právě na Riviéře i v Zábrdovicích chystá 72 kandidátů. Aspirující plavčíci musí například uplavat 100 metrů na čas, šlapat vodu bez použití rukou nebo vylovit břemeno z dvoumetrové hloubky. Ti, kteří základní požadované disciplíny nesplní, tak samozřejmě plavčíka vykonávat nemůžou. Ti, co ale projdou dál, tak se potom učí, jak zachránit tonoucího, jak poskytnout první pomoc. Osvojí si samozřejmě i pravidla BOZP, prevenci úrazů i komunikaci s návštěvníky. Nacvičují si také krizové situace. V obou areálech je k dispozici automatizovaný externí defibrilátor. Loni v létě jej taky museli jednou použít. Mezi jednotlivými stanovišti se plavčíci střídají po 30 minutách, lépe tak udrží pozornost. Například na Riviéře je potřeba v jeden čas až 12 plavčíků a v Zábrdovicích je to 7. V Zábrdovicích navíc je ještě speciálně známé vlnobití a to je atrakce, u které je potřeba zvýšená obezřetnost. Co se týče ale plavčíku, přátelé, tak i přesto, že dohlíží na bezpečnost areálu a v krizových situacích zasahují, tak určitě nenahrazují rodiče ani pedagoga, takže ti samozřejmě jsou zodpovědní za své ratolesti a měli by dohlížet, tak jenom takový jako upřesnění. Každopádně plavčíkům držím palce, ať se jim ta letošní sezona vydaří, ať je to baví, ať těch krizových situací je co nejméně. Já sama jsem sloužila jakožto plavčice na Riviéře 3 roky, takže vím, jak to tam chodí a i když je to náročné, tak si myslím, že je to zároveň moc fajn letní brigáda pro studenty a studentky. Tak ať to klape, ať to šlape, no a vám, kteří ty koupaliště navštívíte, tak ať si to tam taky jenom užíváte, bez jakýchkoliv komplikací.

0: R&B novinka na Free Radio Liquid v 16 hodin 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A já už v éteru Free Radia vítám Markétku, která je se mnou. Ahoj.
2: Čau.
0: My se tady bavíme docela dost tenhle týden o Eurovizi, která je vlastně ve Vídni. Mm-hmm. Už dneska další semifinálové kolo, kde bude náš český reprezentant v sobotu pak to finále. No a musím říct, že mě tady na ten Eurovision Contest přivedla Markétka, která byla právě v týdnu ve Vídni. A jak to tam vlastně vypadá, prosím tě? Jak to tam to ty poutače, co se tam ve Vídni děje teďka?
2: Já jsem úplně reportér tady.
0: No to jo.
2: Jenom jsem procházela z haluzu vlastně okolo radnice a oni tam mají jako vyloženě jako nějakou vesničku, jakože village. Aha. A mají to tam prostě oplocený, všude mají ty banery a to samé jako třeba v metrech taky jako Eurovision. Mm-hmm. Ale přiznám se, že třeba jakoby ty interprety a songy, se kterými tam budou jako soutěžit, vlastně jako nemám naposlouchaný, čověče. Víš třeba ten český borec, co tam bude zpívat?
0: Jo, jo, Daniel Žižka, no. Mm-hmm. A je to taková spíš pomalejší písnička, takže u nás na fričku to nebude. Každopádně třeba ten uplynulý ročník vyhrál vlastně Rakušák, že jo, proto je to v té Vídni. A ten si myslím, že měl dost podobnou, právě takovou jako emotivní pomalou píseň, takže vlastně Daniel má jako si myslím šanci. Ono to neznamená, že vyhraje ta nejtanečnější, nejveselější nebo nejrokovější, ale prostě taková, která dokáže jako zaujmout. Tak uvidíme, jak to s tím Danielem bude. No.
2: Bylo by to hezký, že takhle hezky sousedí, tak zase my, že? No. Jakože byste ani nemuselo stěhovat ta produkce tak daleko.
0: To je pravda, to je pravda. Jako nejlíp za ty uplynulý ročníky ten náš český reprezentant uspěl Mikuláš Josef, to si pamatuju.
2: Jasně,
0: byl nějaký šestý, myslím. Jako úplně v tom finále, což je jakoby náš český největší úspěch. Já to ještě teda taky nemám naposlouchaný, těším se na dnešní semifinále po 21. hodině, ale vím, že třeba Peťa Hlávková tady dneska chodila a říkala, že tam je strašně moc jako skvělých interpretů, který jí baví. Asi to nebude možná všechno na Free Radio, jsou tam nějaký rokový pecky a podobně, ale přece jenom vím, že náš programový ředitel na to taky kouká, vybírá písničky a spousta i z toho uplynulého roku se vlastně u nás objevila. Takže přátelé, pokud to taky trošku prožíváte, nebo chtěli byste vědět o současné muzice víc z různých zemí, protože tam vlastně je 35 dokonce zemí z celého světa. Mělo by to být hlavně z EU, ale jako vím, že tam jsou i nějaký jako za hranicemi. Uh-huh. Tak určitě koukejte, já myslím, že to bude tak jako zajímavý.
2: A pak ten nejlepší výběr samozřejmě u nás na Free Radio.
0: Ano, pak to nejlepší taneční bude tady. 16 hodin 59 minut, Markétka a Freebox už je připravený.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno. Řipská 22.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
5: Free Radio 107 FM.

0: Krásný čtvrteční odpoledne, máme 6 minut po 17. hodině a ze studia Free Radio už vás zdraví Markéta, no a začínáme dnešní Freebox. Je to vlastně poslední Freebox tohoto týdne, takže venku sice třetí zmrzlej, ale tady na Free Radio to pořádně rozpálíme. Jdeme rovnou na to, před námi Neptunika a potom taky třeba Pitbull a do žaket.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Neptunika a Andreas.

0: Dále.
1: Pitbull a Doja Cat, no a teďka už taky další písnička podle vašeho výběru. Mám zahrát Italo Brothers, napsal si o to Pája k nám do apky Free Radiový a mělo by to být k sekání zahrady, chystá se na to dřív, než zase naprší. No, je pravda, že nějaký pršeníčko tam je hlášený ještě na večer. Každopádně teďka nevím přesně, mrknem se na to víc o půl, ale teďka teda Pájovi a všem zahradníkům posílám pecku Loud and Wild.

0: Box na Free Radio.
1: Loud and Wild, tak takhle by se dalo označit i náš playlist pořádně nahlas a pořádná divočina, protože to je prostě potřeba takhle odpoledne si dobít baterky. Přeci jenom do pátku, do víkendu, ještě nějaký pracovní hoďky nás třeba dělí, tak je potřeba to podpořit. A další skvělá písnička, která vás zaručeně dobije, tak ta k vám poletí přímo od Cildy. Cildo, ahoj.
2: Ahoj Marketko, zdravím všechny posluchače, přeju krásné odpoledne.
1: Krásný odpoledne, Cildo, co ty děláš, prosím tě, kde pobíháš, už máš po práci?
2: Mám po práci, zrovna jsem na zahradě, jak chystám se cvičit.
1: Parádička, takže hezky, u Free Radia nějaká tvoje daily routine, dá se říct, jo? Nebo jak často cvičíš takhle vlastně? Já vím, že jezdíš na kole, ale...
2: No, čtyřikrát týdně.
1: Čtyřikrát týdně, ty vrďo, takže plavková postava už v podstatě na dobrý cestě to je, jo?
2: Jo, jo, dá se říct. Když jako na plavky moc nejsou, spíš kraťa se...
1: Jasný, jasný, žádný slipy, jo, obtažený.
2: Jo, přesně tak, no.
1: Dobře, dobře. Prosím tě, jaká bude ta muzika? Už jsou všichni určitě napnutí, jak struna, tak.
2: Ale bude to dneska jenom a jenom pro Aničku.
1: Dobře, dobře. Takže All I Know, Rudimental Kalit, jo?
2: Přesně tak.
1: Jdeme na to. Mě se hezky, čauky.
2: Moc děkuju, ahoj.
0: Pošli svůj vzkaz do éteru Frýcha právě teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com/frýcha.

0: Freebox na Free Radio.
1: Tak myslím, že nová písnička od Alexandry Sten je docela fajn, takže jestli se vám líbí, tak určitě zahlasujte do TOP 107. Teďka ale jdeme hrát zase pro někoho z vás a bude to posluchač Ondra z Blanska, který napsal k nám do apky, že by chtěl nechat zahrát od Purple Disco Machine písničku In the Dark a bude to pro všechny, co poslouchají. Jupí, takže jdeme na to, hrajeme.
0: Freebox, volej právě teď 790 107 107 a vyber si svůj hit.

0: Purple Disco Machine na Free Radio přímo od Ondry z Blanska, no a další muziku, tak to už vybírá další borec. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: Jo, poslouchat Martin.
0: Martine, čau, my jsme stihli něco málo nakousnout, že vlastně rozvážíš jídlo. A mě napadla taková otázka, co se třeba stane, nebo respektive, jestli se ti někdy stalo, že třeba byla nějaká brutálně velká objednávka a pak zjel k těm lidem a oni třeba řekli, že to prostě nechcou, že to prostě nepřevezmou. Nebo že třeba si z nich někdo vystřelil, to tak bývá jako ve filmech, víš, jako že třeba nějakýmu úhlavnímu nepřítelovi objednáš 20x čunkovou jako na adresu a pak co? Jak se to řeší?
1: Naštěstí to se mi nestalo, ale stalo se mi to na jináčí způsob, že člověk si objednal, ale ten člověk na té jakoby místě bydlel, všechno tam měl, viděl jsem mají okno, že zaklapal jsem, zazvonil jsem, ale to si neotvíral. Takže jsme to zkoušeli jakoby ještě jednou to dovést tam to jídlo, takže si to nepřevzal, tak jsme to museli prostě stornovat tu objednávku.
0: Jasný.
1: A takže tam byla útrata přes 1000 korun, si se tam měl jako i pivo, všechno takové, ale prostě museli jsme to stornovat.
0: Počkej, kolik že to stálo?
1: Přes 1000 korun ta objednávka
0: byla. 6000?
1: Tisíc, 1000.
0: Jo, 1000, pro mě se špatně slyšela. No a pak se to teda mohlo sněst, jo?
1: A pak se to prostě si mohlo sněst, protože to bylo sice na večer, ale jako, co si máš dělat?
0: Jasně, jako, no, tak jako podne to, přece se to nevyhodí, že jo?
1: Objednávku už jsem vezla i za 3000, to je pravda, ale jakože jední zkusy tady většině stěžuju, jakoby v jedné firmě tady, že prostě pořád jim tam třeba něco chybí, nebo jsou alergičtí a nenapíšu to do té objednávky, to taky nesnáším.
0: Jasný.
1: Prostě, já jsem intolik garantní, nebo jak to přesně říká na rajče a takové.
0: Jasný.
1: A nemohla to dostat do té objednávky.
0: Martine, dobrá zpráva je, že tady u nás na Free Radio dostaneš přesně to, co si přeješ, a to je písnička Party Train od Redfoo. Já se zeptám, komu to posíláš.
1: Pro všechny ve vlaku, protože jsem musel čekat, až projede vláček, jak jsem si říkal, že to vyhraju. Pro všechny rozhozáky, pro všechny stičkaře, aj pro tebe.
0: Super, tak díky, já ti to v práci utíká. Čau.
1: Čau.

0: na Free Radio. A za chvilinku ještě taky Waterfall. Justin Bieber. A nebo Norma Jean Martin. Ještě předtím ale mrkneme na to, jak to jezdí.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Začneme rovnou na D1, dávejte si pozor na 195. kilometru u Brna, je to směrem do Vyškova, tady boural osobák s nákladákem. Počítejte s narůstajícím zdržením v koloně. Potom mrkneme ještě do brněnské Slatiny, kde na křižovatce ulic Hříbská a Tuřenka šetří policie střed osobáku s nákladákem. S několika minutovým zdržením počítejte taky ve směru z centra a od Tuřan. A potom se bouralo v Králově poli v Porgesově ulici ve směru na Líšeň za křižovatkou za třídou generála Píky. Tady šetří policie střed dvou osobáků, počítejte omezením, kolona by se tam však neměla tvořit. A ještě mrkneme na Jedovnickou ulici směrem z Vincek. Tady se srazila tři osobní auta a blokují dopravu v jednom pruhu. Kolona se zde zatím netvoří. Takže tolik tedy k brněnské dopravě, ještě to rychle sfouknu, zhlídnu a vypadá to, že kromě hustějšího provozu v okolí Moravského náměstí a výše zmiňovaných komplikací by to mělo být na pohodu. Kdyby cokoliv od vás, klidně nám to dejte vidět do apky a nebo cinkněte.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku nakonec docela příjemných 17 stupňů, ale je nahlášeno nějaké to pršení a vydatnější dešť by měl dorazit už okolo 18. hodiny a mělo by nám pomalu propršet tak nějak celou noc. Jak to bude vypadat s počasím do dalších dní? I zítra očekávejte deštivý den, zejména během dopoledne, a pršet nám bude bohužel kam až oko dohlédne, takže sobota, neděle, pondělí. Bude to prostě propršený, teploty budou mezi 11 a 14 stupně Celsia.
4: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Venku nás sice čekají i přes víkend vodopády deště, tak se pojďme podívat, že by se dalo třeba schovat do muzea.
1: Kam vyrazit? Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, Technickém muzeu nebo v Ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také Galerie fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.

0: nová pecka Encore, no, i když dá se říct, že přeci jenom tam je nějaký závan něčeho starého a já si lámu tady po celou tu dobu, co to hraje, hlavu nad tím, co je tam vlastně vysemplovaný. Ale já si to vypátrám, pak se možná podělím. Teďka se ale podělím taky o to, co se bude dít Free Radio dál. Napsal Michal Bajkeros, že by si dneska chtěl nechat zahrát nějaký můj oblíbený song. Bude to pro mě, pro celý tým Free Radio a taky pro všechny posluchače. Michale, tak já jsem sáhla do něčeho trošku novějšího, sice teda 10 let starý, ale pořád je to novější než retro, který běžně hraju. A dáme si song, který mám strašně ráda, protože fakt jako od prvních tónů ve mně vyvolává jako docela emoce. Možná to tak taky máte u nějakého songu, že ani nevíte proč, ani nemusí být třeba nějak extra smutný text, ale prostě nějak se vás to dotkne. A v mém případě je to Matoma, Becky Hill, False Alarm. Takže tohle si dáme a když jsme u té Becky Hill, tak teďka vydala úplně super novou písničku a já mám takový pocit, že už možná zítra si ji dáme v hitparádě. Teďka ale tedy Matoma speciálně taky pro Michala.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabar!

0: tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: 17.56.
1: Hrajeme podle tebe Freebox.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Chcete potkat šampiona? Doražte sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
1: Freebox na Free Radio.
0: A my už to pomalinku rozjíždíme další hodinku Freeboxu a budeme si společně užívat songy jako 2002 od Anne-Marie. Budou to i Artemas. A nebo Felixen s Kaskádou. A potom taky samozřejmě muzika od vás. Hnedka za chvilinku se vrhám na vzkaz od Mravence.

0: je to tedy zase jdeme hrát pro někoho z vás, konkrétně to bude celá banda, tak jdeme hezky postupně, ať na někoho nezapomenu. Napsal mi Mravenec, jestli můžu zahrát nějaký hardstyle remix Evil Activities Nobody Said It Was Easy. Má to být pro Dana, Ondru, pro Mravence a všechny fríčkaře, aby jim ta montáž důchodáku v Praze pěkně utíkala. No, Mravenče, jak to říct? Vzkaz je teda vyřízený, bohužel tenhle tepec nemám úplně k dispozici, takže jsem vybrala písničku, která mi tak jako tou stavbou malinko připomíná právě to, co jsi tady poslal. Já jsem si to tady pouštěla bokem na netu a je to teda úplně masakr, takže ještě jednou, kdyby vás to zaujalo, tak Evil Activities Nobody Said It Was Easy. Je to fakt pořádně naducený a fakt mě to bavilo, ale bohužel teda není. A tak jsem hrábla do starších kousků a vybrala jsem Bass, Beats and Melody. Taky prostě pomalinký a pak to sviští, tak jdeme na to, zdravíme.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Fajn rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.
1: Excellent choice.

0: Posloucháte Freebox na Freeradio a my teďka malinko odbočíme od písniček, protože tady mám docela dobrou zprávu, i když nějakou chvíli se ještě budeme muset počkat na to, než se to všechno zrealizuje. O čem mluvím? Mluvím o tom, že se bude stavět kousíček od Mendláku na Křížové ulici. Právě v Proluce by tam mělo vzniknout až několik bytových domů s až 90 malometrážními byty. Jde o projekt, který vlastně má pod palcem městská část, která jej ale bude financovat a připravovat a nakonec to bude všechno domlouvat i v koordinaci s bytovým odborem magistrátu města Brna. Letos by chtěli vybrat zhotovitele projektový dokumentace, tak aby byl projekt do konce dalšího roku hotovej a mohlo se přistoupit k hledání stavební firmy a k samotné výstavbě. Takže za nějaký dva ročky by tam mohlo přibýt 90 bytů a to kousek od Mendláku na Křížové ulici, což si myslím, že je docela pěkná lokalita, ještě kousíček na náplavku, na Mendlák, co? Dobrý. Tak my jdeme dál, jdeme na písničku Happy od Showteka, tak ať jste taky happy.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Box na Free Radio. A my už jdeme na Free Radio na další song a bude to tentokrát od Luboše pro Pavlínku do Zaječí a mám zahrát cokoliv od víkenda. Mám skvělý nápad, toho už jsme tady fakt nějakou dobu neměli, nebo alespoň jsem na to nenarazila, a tak si dáme pecku Blinding Lights, tak zdravíme na jich.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: A do Freeboxu se dovolal další posluchač a ten přichází s naprosto skvělou písničkou, na kterou jsem, přiznám se, malinko pozapomněla a jsem strašně ráda, že si to můžeme zase dát. Pájo, ahoj.
2: Čau.
1: Tak se pochlup, prosím tě, co si pustíme?
2: Hele, Gabri. No, teď mi vypadlo to
1: Gabri
2: druhý.
1: Ponte, Tutal Italia.
2: Ano, to je přesně ono, hele, na tohle se prostě nedá zapomenout, i když teda chápu, že už je to trošku jako pár měsíců zpátky, ale je to skvělý prostě, má to energii a takový ten úplně ten výstřel.
1: On nám tady totiž teďka řádí vlastně s tou novější Como si gira, como si bala, tady dokonce tuším, že i druhej v naší hitparádě, což teda ze 107 songů je docela jako brutus, ale Tutal Italia, skvělá písnička, my jsme vlastně stihli i probrat, že minulý rok na Eurovizi skončil chudák Gabri poslední a prostě si to nezasloužil, do prčic.
2: Ne, nezasloužil.
1: Takže Gabri, jestli posloucháš.
2: Hele, stejně.

0: Paráda.
1: Jako nějakou ještěru, jo? Nebo něco takového?
0: Jo, přesně tak.
1: Ještěrka, dobře.
0: Auta, aspoň, že je člověk na čerstvým vzduchu.
1: Jo, to je taky výhoda. A skvělá muzika k tomu a půjde to raz, dva. Tak jo? A máš ještě nějakou věnovačku k tomu, než to tam teda pustíme?
0: Je. Jistě, já mám jenom jednu věnovačku, hele, a věnuju to tobě, aby si to teda mohla připomenout, když to tak dlouho neslyšela.
1: Děkuju moc, tak já si to jdu pořádně zesílit, a ti to v práci utíká, díky, že ladíš, měj se hezky, čau.
0: Ahoj. Free Radio, Free Radio, Free Radio.

0: Gabry Ponte, tutto l'italiano. Já bych si to nejradši dala ještě jednou, ale co se dá dělat? Jdeme dál, před námi je další muzika, třeba Art Directors. Taky dobrý, nebo David Guetta s Bibi Rexou. A čeká nás i Purple Disco Machine. Ještě předtím vším se ale pustíme do dopravy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Ještě jednou raději upozorním na situaci na D1, tady 195. a půltý kilometr u Brna směrem do Vyškova, tady došlo ke srážce osobáku s nákladňákem. Počítejte s narůstajícím zdržením, ještě by se to tam mělo pořád nějak dořešovat. Opatrně taky Tuřanka v Brně Slatině na křižovatce ulice

0: Vrbská a Tuřanka šetří policie střed osobáku s nákleďákem. Počítejte zejména se zdržením ve směru z centra a od Tuřan. A ještě nás to trápí v Porgesově ulici ve směru na Líšin, tedy za křižovatkou za třídou generála Píky šetří policie střed dvou osobáků. Počítejte i zde s omezením, jinak co se dívám do centra města Brna, tak tady už se situace uklidnila a měli byste plus minus projet plynule.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 15 stupňů, před chvilinkou to ještě vypadalo na radaru, že se na nás něco žene, ale situace se změnila a vypadá to, že v následující hoďce by nás ten déšť měl přeci jenom minout. Ale nějaké přehánky rozhodně dorazí ještě dnes večer a proprší nám v podstatě i celý víkend, tak s tím počítejte.

0: Free Radio, burza práce.
1: Dneska budeme na Free Radio hledat policistu nebo policistku, co by bylo náplní vaší práce, zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to v teritoriální odpovědnosti dálničního oddělení Chrlice. Kontrolovali byste dodržování pravidel silničního provozu, řešili byste dopravní nehody a spolupracovali s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Neminula by vás práce s moderní technikou ani práce ve směnném provozu, jedná se o 12-hodinové denní i noční směny. Požadují české občanství a trestní bezúhonnost, středoškolské vzdělání s maturitou a samozřejmě fyzickou a psychickou způsobilost, rovněž komunikační zdatnost a rychlé rozhodování a chladnou hlavu v krizových situacích. Nabízí za to plný úvazek, plat po zaškolení od částky 42 500 měsíčně plus pravidelné navyšování, k tomu náborový příspěvek 110 000 korun, 8-měsíční odbornou přípravu, která bude zahrnovat právou, kriminalistiku, psychologii, sebeobranu, střelbu, taktiku a tak dále, 6 týdnů dovolené ročně, nárok na doživotní měsíční rentu, a to už po 15 letech služby, a k tomu speciální řidičský výcvik, takže pokud jste měli rádi třeba Cobra 11, určitě ideální pozice pro vás. Určitě mrkněte na stránky freeradio.cz/burza práce, kde najdete víc podrobností a taky kontakty.
0: Free job na Free Radio.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
4: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: A my už jdeme ve Freeboxu mrknout, jestli se nám tady náhodou neklube další objednávka. Halo, halo, kdo pak je na naší studiové lince 790-107-107? Čau Tome, tak co vybíráš dneska za muziku?
2: Prosím tě, dneska vybírám Black Eyed Peas, Don't You Worry.
1: Ano, ano, to je celá banda, ještě Shakira, David Guetta a možná ještě někdo další, pro koho to bude?
2: Pro tebe.
1: Děkuju moc, ráda si poslechnu. To jsme taky neměli, dneska tady oprašujeme takový jako víkend tady byl na přání, Black Eyed Peas, takže jsem ráda, že to takhle chodí i od vás, protože přeci jenom to teďka máme zavalený spíš takovou tou novější muzikou, co teďka valí samá novinka prostě, no jo? Nejnovější,
2: no,
1: nejnovější taneční muzika v Brně, že? Nebo jak nějak to tam je. Dobrý, tak jo, tak děkuju moc za písničku a
2: díky,
1: jdeme na to.
2: Markecko.
1: Hezký večer, ahoj.
2: Free Radio 100.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: Freebox na Free Radio.
1: Za minutku je tu 19, dobrý, už vyšla doma. Takže za chvilku máme prostě 7 večer a koukla jsem tady do kalendáře a vidím, že je tam Bonifac, takže poslední z ledových mužičků. Zítra nás čeká Žofie, uplakaná Žofka, jak se někdy říká, a je docela halusek, to docela jako vychází. Když si vezmete, jak pořád globální oteplování a kdy ty pronostiky vznikly, tak letos se tedy opravdu zadařilo, opravdu se ochladilo a zítra nás opravdu čeká déšť. A dozvěděla jsem se takovou zajímavost, že vlastně se říká uplakaná Žofka, protože oplakává mrazy způsobené jejími předchůdci. Takže takhle to tedy je. No a jak je to s muzikou? Dáme si za chvilinku třeba cheat code. Bude taky novinka Milky David Guetta. Nebo Afrojack Sia a opět David Guetta. Tak užívejte muziku a já se jdu učit hodiny.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tak tohle je Brusunovej David Guetta a Milky Just the Way You Are a já myslím, že to je docela povedený líbivý kousek, pokud si to myslíte taky, určitě zahlasujte na freeradio.cz/top107. Teďka malinko zrychlíme a dáme si Martina Garrixe a není to úplně náhodou. Napsala si totiž Zdenal do apky, že by chtěl jeho oblíbence Martina Garrixe, který dneska slaví 30. Takže velký kruk. Má to být klidně Animals, Helicopter, Virus, všechno to miluju. Tak jdeme hnedka do toho prvního a dáme si Animals.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Neptunika a Ambrose.

0: Za chvilinku máme 7:45, posloucháte Free Radio a přeci jenom hodina už je pokročila, někteří možná už toho máte dost, padáte únavou, tak to hnedka napravíme skvělou muzikou, ale ne všichni jsou na tom tak prachbídně. Napsal mi tady Filip, který dokonce ještě nestrácí smysl pro humor a docela mu to pálí. No posuďte se mi, napsal do apky zdar, napal tam něco od Fedele Granda a Těle Granda. Já si myslím, že je docela dobrý takovej rým tady takhle o 7:45 ve čtvrtek před víkendem, tak jo, Filipe, ráda zahraju, vybrala jsem asi to nejznámější, takže put your hands up for Detroit.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: už je to tu, zase jdeme hrát pro někoho z vás, konkrétně pro Peťana, který nám tady nahrál úplně super hlasovku, takže si to pojďme poslechnout, no a potom už dáme taky zaslouženýho Calvina Harrise.
1: Ahoj, tady Peťa, tak zkouším tady hlasovku poprvé v aplikaci a ten Martin Garrix byl naprosto skvělý, za toho díky, je to vlastně jeden z nejlepších DJů podle mě, takže tomu to moc přeju ty narosky. Každopádně nezahrál bys mi prosím něco od Calvina Harrise, protože on bude hrát v Ostravě letos na Bícech, takže nějakou třeba novinku pro všechny fríčkaře a ti, kteří jedou z práce. Díky, ahoj.
0: Takže tohle byl náš posluchač Peťa, samozřejmě ráda zahraju, mám připravenou pecku Summer a je to tak, Martin Garrix je opravdu takový mláďatko, asi měla furt zafixovaný, že má nějakých, já nevím, 23, 26 a taky už na chlapečka došlo, no, takže vítej v klubu třicátníku, Peťanovi děkuju za vzkaz a posílám muziku.

0: Máme minutu po půl osmé a na Free Radio se jdeme mrknout na další songy, který se k vám povalí. Dáme třeba Ivu Max. Bude i Swiftka. A potom trošku úlet Party Starter. Proč ne? Teďka ale doprava.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: A vezmeme to letem světem, přeci jenom všechny komplikace, které nás tady zužovaly v centru města Brna v nejbližším okolí, už se naštěstí zdárně podařilo odstranit, ale pořád nám tady trčí ještě výstraha na Blanensku. Tady při průjezdu Boskovicemi v Dukalské ulici došlo ke srážce dvou osobních aut a je tam bohužel nějaké to zranění. S opatrností místem projedete Kyvadlově, takže tam tedy opatrně, jinak centrum města Brna a okolí pohoda. Kdybyste měli nějaké novější info, které by se podle vás mohlo hodit ostatním řidičům, klidně dejte vědět do apky anebo cinkněte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 15 stupňů Celsia a pomalu ale jistě se na nás žene pohroma v podobě pršení, která by měla dorazit okolo 21. hodiny, tak s tím počítejte. Proprší nám potom celá noc a déšť nás bude doprovázet až do pondělí. Ale zítra to vypadá, že snad po ráno by to mělo být bez deště a začít kapat by mělo až zase někdy až okolo 9. Takže doufám, že dojdete do práce suchou nohou.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM. Hrajeme!

0: Posloucháte čtvrteční Freebox na Free Radio, je to vlastně poslední Freebox tohoto týdne a nám zbývá dokonce nějakých 20 minut, takže jestli máte něco na srdci, nějakou objednávku, tak klidně cinkněte, napište, anebo využijte naši novou apku, jako třeba před chvilinkou náš posluchač Peťa. A teďka ale budeme hrát taky pro Super dvojku, pro Marušku s Týmíkem, se Synečkem. Mám jim zahrát do auta Shakiru a Zoo, že je to jejich písnička, tak jo Maruško a Týmíku, ráda zahraju, máte to tady.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
4: Free Radio. Free Radio. 107,2.

Doufám, že jsme vám pořádně dobili šťávu z Bakermat a my pokračujeme v další svěžný muzice a posílám to do jedovnic Tomovi a Verče, kteří prosí do garáže o zahrání něco od Snap. Konečně prej přizouvají jejich mazla, no, tak já doufám, že už to klouzat nebude. Myslím si, že už je to docela safe, přeci jenom ledový muže už máme za sebou a tak si myslím, že je nejvyšší čas. No a myslím si, že s peckou, kterou vám tam posílám, to půjde jedna báseň, tak hezký večer.

0: Tak tohle byly Snap do jedovnic, no a teďka jdeme hrát opět za Brno a komu to bude to? No už nám řekne sám. Halo, halo, kdo je tam?
1: Karel přeje krásný podvečer všem.
0: Kájo, ahoj, ty jsi byl dneska úplně plný dojmů, zážitku a my jsme to ani nestihli probrat normálně, takže dneska parádní den, říkáš, jo?
1: Jo, no, bylo to takový zajímavý, jo.
0: Ty jsi říkal, že za tebou byl brácha a on už má synečka, jo?
1: Ano, ano.
0: A kolik má let?
1: Letos bude mít 3 roky.
0: 3 roky, takže úplný prcek ještě, ty jo.
1: No, ano.
0: tak to muselo být veselý. Ono se říká, že s takhle malejma dětskama musíš mít oči i vzadu, když to řeknu slušně.
1: Je to tak, no.
0: Nebo je to klid, jas, povídej.
1: Ne, tak jako je živý, jo.
0: Tak to má být, že jo, kluci mají být živý, takže a co jste dělali?
1: Tak různě, jezdili s autíčkama, tancovali, schovávali se, hráli se na schovku, hráli se tím, že ve špajzu vlastně je tma a dá ta se tam ruka, rožne se, jo, takže to se taky strašně líbilo.
0: Jo, tak hezký, takže jsi to takhle pěkně užíval a teďka to ještě završíme ten čtvrtek nějakou pěknou muzikou, co vybíráš?
1: Takže dáme Enrique Iglesias Let's Go My Baby.
0: Dobře, a pro koho to bude?
1: Pro tebe.
0: O, děkuju moc, tak jo, tak zdravím a užívej zbytek dne, budu se těšit třeba už v neděli, jo?
1: Děkuju, tak měj jo, se pěkně,
0: ahoj. Čauky.

0: Box na Free Radio.
1: Tak jo, nebezpečně se nám přiblížila 20. hodina, takže už je na čase udělat pomyslnou tečku za dnešním Freeboxem. Já vám moc děkuju za to, že jste poslouchali. Doufám, že se vám to dneska líbilo tady s takovou jako náhradou Lokina pro dnešek. Zítra už budete mít samozřejmě v hitparádě. Do toho nás čeká docela nabitý víkend. Už zítra druhá letošní jízda Brnem s Free Radiem, takže se na to určitě připravte. Čeká nás v sobotu taky muzejní noc v Brně, bude Open House Brno Festival. No a samozřejmě v neděli taky po 17. retro party, kde se opět slyšíme. Do té doby se mějte krásně a vám posílám ještě následující muziku, bude třeba Fly Project, Timmy Trumpet a nebo TJR. A samozřejmě rádio bude hrát i potom, tak si užívejte poslech, hezký večer a budu se těšit v neděli. Čau!

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Free Radio 107.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Hit Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.